0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM. Hold

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Můj rebel do fore, nič aby schůze kore.

0: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

ECM, turn that dog shit. Likvidovat si zdravě není lehké, chce to prát. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdy jsi v krajku na dojazdu, běh na dlouhou trať. Všetko je černé a ty nemáš silu ani stát. Kola sa pýtaš, jak si to mohol tak neho tak.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Jsem zvědavej na ten...

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem. A bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
3: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: No, kdyby vás to někoho zajímalo, tak my jsme se tady s Mončou opět shledali. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré
0: a
1: ráno.
0: A začínáme za, jako správně, no ne, my správně začínáme až za 40 vteřin, jo? Tak si jako říkám, co těch 40 vteřin budeme dělat.
1: Že si lehnout, jo. No, to já, se potřebuji dospat.
0: Tak to třeba. Já jdu.
2: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Je 5.59, tak si toho važte, že začínáme o minutu reel dřív.
1: Hele, já už mám 6 jako zase.
0: To nám nikdo
1: na mém notebooku už je 6, čověče. No, jako to je zvláštní.
0: Ty jsi prostě vždycky jinak.
1: Já jsem napřed, vždycky
0: Ty jsi vždycky jinak.
1: Je. Akorát v počasí jsem pozadu, protože to mám vždycky méně stupňů než ty. Než
0: tak takže uvidíme, kolik teď budeš mít ty. My dneska každopádně v Ostravě a okolí budeme mít ty nejnižší teploty od 36 do 39 stupňů Celsia. Jasná obloha po celý den a pokud se chystáte třeba na hory, tak počítejte s tím, že i tam bude sluníčko péct a teploty v maximech se zastaví na 37 stupních.
1: Ale věcná, jo? Tak tady už máme šílený rozpor hnedka ze startu. Já mám 33-37 v maximech, že má být dobře, ok, jasno, ale že mají být přehánky a bouřky. Máš ty, že bude chcát?
0: Vůbec.
1: Ne, jo?
0: Ne,
1: tak,
0: vůbec.
1: Tak co si vyberete, dámy a pánové?
0: Raději, aby sprchlo, co?
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: No pojďme na to, co se včera řešilo v Ostravě. Možná jste zaznamenali, možná ne, ale je to tak. V ostravské Ostravar aréně došlo včera večer k úniku čpavku. Jedovatá látka se nedostala mimo areál haly, která funguje jako zimní stadion. Aréna byla evakuována. Obyvatelé v okolí přesto z preventivních důvodů neměli větrat. No a po 8 hodině večerní byla v oblasti arény obnovena doprava pro auta. Spoje MHD nadále na zastávkách u haly nezastavují, pouze jimi projíždějí, stejně tak chodníky blízkosti haly zůstaly uzavřeny. Možná, že dneska se to už jako v průběhu všechno rozchodí, ale
0: tak to musím rozporovat.
1: Už tam stáli?
0: Už já tady včera měl práci a pracoval
1: jsem. Takže jsi jezdil a zastavoval se už, jo?
0: Já teda jsem byl jako trošičku, no já jsem neuposlechl a zastavoval jsem
1: a
0: už
1: zastavil,
0: zhruba o hodinu dřív, než se
1: to mohlo,
0: povolilo,
1: jo.
0: Ale potom už zhruba po 23. hodině bylo oficiálně povoleno, že městské hromadné vozy můžou zastavovat na zastávkách Sport Arena.
1: No což je ale super zpráva, takže vlastně všechno hraje, jako by se nic nestalo. Mm-hmm. Jsme rádi, že to dopadlo takhle. A další dobrou zprávu potěším vás, kteří to nemáte daleko do Ostravy, do Bělského lesa. Protože v areálu u Bělského lesa na jihu byla zpřístupněna nová 10-metrová venkovní lezecká stěna. Tento projekt vzešel z participativního rozpočtu na Žih a ten umožňuje obyvatelům přímo ovlivňovat podobu veřejného prostoru. No a stěnu doplňuje relaxační zóna s otočnými lehátky. Už během těch prvních dnů, co se otevřelo, tak stěnu vyzkoušeli stovky lidí a navíc je to jediné místo na jihu, kde si mohou lidé zalézt volně a zdarma, říká autor vítězného návrhu. 21-letý řidič nezvládl v Oldřichovicích zatáčku a s autem naboural do sloupu elektrického vedení. V autě zůstali zaklíněni tři lidé, které museli vystříhávat hasiče. Záchranáři na místě ošetřili celkem 4 mladé zraněné. Řidiče transportoval vrtulník do ostravské nemocnice, a to ve velmi vážném stavu. Mhm, taky máš nějakou vsuvku. Ty jsi to byl ty?
0: Ne, to je všechno už.
1: Jo, počkej, já to musím domluvit, ale a po celou dobu, po celou dobu zásahu byla silnice obousměrně uzavřená, no a řidiči byl odebrán biologický materiál, chystej se už k zajištění alkoholu v krvi, no a policie se bude případem dále zabývat. Tolik zprávy a teď doprava.
0: Chceš ještě něco třeba, ty jsi rozpovídaná
1: dneska. Já už nemám dneska, co, normálně, no. Jsem se vydala šanc.
2: Doprava. No
1: a teď zpívej ptáčku.
0: Na druhou stranu já budu tady velmi krátký, protože neděje se absolutně vůbec nic. Počítejte s tím, že prozatím je Ostrava a okolí průjezdné. Děkujeme za to. Nebourá se, tak doufejme, že to tak vydrží po celé ráno, je konečně pátek. Ale přece jenom, kdyby náhodou něco, dejte vědět 77337136.
1: A přesto nedám pokoj, jako i já mám informaci důležitou.
0: Ty jsi dneska upovídaná, Moni. No a je klid.
1: To je ještě horší, jo, protože jsem málo spala, tak já jsem najetá tou energií, která, já nevím, asi možná zdrojové cukry schované ve mně to tělo začalo vytahovat, ale není náhodou zítra 1. srpna?
0: Ano, to je.
1: A nezačíná náhodou ta rekonstrukce Rudné? na těch 21 dnů. To je dost možné, že?
0: To je možné.
1: Tak se prosím vás připravte, mrkněte, jak vás to omezí, protože bude to zase veselé a hravé. Tolik zprávy. Pa, pa.
2: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Kdy už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
14: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
15: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
14: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Šimi.
1: My sice nevíme ani jeden, kdo to je a kdo to zpívá a kdo to stvořil, ale všichni říkáme, je to ta Šimi.
0: 6.13, poslední červencový

0: Červenec jsem měl takový jako spíš pracovní, neodpočinul jsem si pořád něco někde, moc jsem toho ani nevydělal a no ne.
1: No tak to je přesně ono, jo, to jsou takový ti nevděčníci, teď se tě budu ptát, jo, nebyl jsi náhodou na festivalu Beach for Love?
0: Byl.
1: Nebyl jsi náhodou na Colors of Ostrava?
0: Byl.
1: A co Štěrkovna, nebyl jsi náhodou na Štěrkovně?
0: Byl.
1: Takže jsi vlastně nic nezažil během toho Července,
0: jo, říkáš. Já jsem si kromě té Štěrkovny toho asi moc neužil jako letos, já jsem se nedokázal odvázat. A nedokázal jsem se letos zbavit. Ne, fakt vážně.
1: No a kdo si za to může?
0: No tak jistě, že já.
1: No tak vidíš, no.
0: No tak já,
1: ale jinak příležitosti jsi měl
0: nebyl,
1: spoustu.
0: To bych nebyl správný Čech, kdybych si nestěžoval.
1: No přesně, no. Není ty náhodou dneska teplo? Uď. Přijde.
0: No a co ty? Ty jsi to užila
1: Červenec? Já jsem měla krásný Červenec.
0: Krásný
1: Červenec. Jako fakt nádherný,
0: no, měla,
1: Červenec.
0: No ty měla, no. To je pravda.
1: Já jsem měla 5 dnů dovolené.
0: V hlavním městě, u moře.
1: No u moře jsem sice byla, ale jenom na chviličku, ale viděla jsem fakt
0: počítá.
1: Velký kus světa, nádhera.
0: No.
1: Takže já jsem spokojená, mě se Červenec líbil.
0: Jsi byla takový účastník zájezdu trošku, že?
1: A v srpnu sice takhle nikam nevyjíždím, že bych brala nějakou dovolenou, víš, cílenou.
0: To jedu já, to
1: ale
0: jedu
1: přesně,
0: já.
1: To jedeš ty. Ale jako vypadnu jsem tam někdy někam.
0: Jo?
1: A já si to umím udělat hezké. Třeba včera, když bylo tak teplo, už... I když vím, že může být hůř, tak já jsem si odpoledne udělala pracovní ale u tety, takže jsem si tam vzala všechno potřebné. A teta bydlí pod Vratimovem v Datyních a oni mají krásný domeček, u toho mají prostě jako zahrádku, na zahrádce bazén, výřivku tam dokonce mají. Takže já jsem si dělala takové ty volné kolečka, výřivka, bazének, pergolka, práce,
0: no
1: vodička, že třeba melounek,
0: melounek
1: a zase výřivka, bazének.
0: Ty jsi to roztočila včera, to ti povím.
1: Tak hezký den, tak hezký den.
0: No, tak my jsme se dneska s Mončou rozhodli, že ranní vysílání pojmeme malinko jinak a budeme hrát letní hity, že jo? To jakoby, nebo ne, že vyloženě letní hity, ale
1: to
0: písničky,
1: tak,
0: které
1: ale...
0: jsou s létem jako hodně úzce spojovány.
1: No, že vlastně vás, kteří nemáte love nebo nervy na to jet někam na dovolenou, tak vám tu dovolenou prostě dneska zprostředkujeme alespoň pomocí toho vysílání.
0: Tak, takže dneska to bude o opravdu jako velkých hitech, které znáte všichni a
1: o
0: hrají se zejména v létě, jo?
1: Přesně.
0: Tak jo, tak my začínáme. Mám tady nachystaného jako prvního Bena Kristova, taky Štajna 27. Je to song Pápa. Ty jsi hezky před chvilkou řekla Pápa Červenci. Víš?
1: Tak se loučíme jenom s Červencem.
0: Tak já bych začal takhle, že jako Pápa loučíme se s Červencem 2026. Dobré ráno.

0: Konečně pátek, na který jsme rozhodně všichni čekali. Tenhle týden byl zvláštní v tom, že neměl podle mě 7 dní, nýbrž tak jako 10. Přišel mi strašně dlouhý.
1: Co mně přišlo, že jsem úplně mimo, protože včera, jak jsem jela za tou tetou, jo?
0: No.
1: Tak já jsem celou cestou tam přemýšlela a říkám si, tyjo, tak já nevím, tak tam jako přenocuju, však ráno v sobotu v pohodě, tak jako úplně nespěchám, že? A pak jsem žila polovinu včerejšího dne s tím pocitem, že už je pátek. To bylo vystřízlivění, když jsem zjistila,
0: život.
1: Že, no, že
0: jako
1: se musí dostávat domů.
0: To je tak krásný život, na to já ti závidím. Já včera věděl moc dobře, že je čtvrtek teprve. Jo.
1: No, tak jsem měl pak jako ryze pracovní den, to já jsem tak, si mohla dovolit se pak uvolnit.
0: Jasně. Mimochodem, na víkend máš plány jaké?
1: No mám, no, plány.
0: No a jaké?
1: No, dej mi chvilku, to potřebuju srovnat.
0: Aha, tak zatím frešáci klidně, pojďte, 773 37 136, to je náš WhatsApp nebo klidně telefon. Dejte vědět, jaké plány máte o víkendu, protože pozor, Český hydrometeorologický ústav vydal oranžovou výstrahu, která byla prodloužena. To znamená, že buďte velmi opatrní na sebe, pokud tedy v sobotu nebo v neděli budete vycházet ven z domu. Pokrývka hlavy, pitný režim, to jsou všechno strašně důležité věci, tak jenom na to myslete, ať si ten víkend užijete bez nějakých následků.
1: Nechystám se nikam k vodě, to asi ne. Ani tetu už asi nebudu navštěvovat, ať se také ode mě odpočine, ale myslím si, že bych mohla se jít schladit v neděli třeba do kina.
0: Do kina?
1: No, ty Bardotky, já chci už strašně dlouho vidět Bardotky. Honziku, to je jenom tenhle týden. Já chápu, že to bude za týden po třetí, ale pak zase na dva roky klid.
0: Ty ale poslouchej, to jen tak jako mezi náma, jo. Možná budeme teď absolutně filmově kulturní barbaři, jo. Ale já bych na Bardotky s Holubovou teda jako šel taky.
1: No tak vem maminku, já beru maminku, abych jí ten film ukázala. Já mám si takovou jako dámskou jízdu.
0: Maminku by to asi nebavilo.
1: A k koho jiného
0: nemůžu
1: by to bavilo?
0: Nemůžu se přidat k tobě a k mamince tvojí?
1: To je úplně jako my chceme být jako sami, víš.
0: Ale já budu skromný. Je tak jako, já se zasměju, já vám řeknu dámy, pojďte.
1: Podívejte se na něho, jo.
0: Bych vešel do sálu.
1: Svojí ne, ale cizí, jo.
0: Já bych vešel do sálu a řekl bych, dámy a pánové, Monika Rudová a její maminka. Tak jdu s váma, nebo ne?
1: Ne.
0: Ne, dobře, tak... Tak...
1: Ale můžu ti v pondělí poreferovat, jaké to bylo.
0: Nemám zájem.
1: Dobře, tak chápu.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: No jo. Ale něco tu je. Něco tu je, takže nebudete sedět jenom doma, je to důležité, je to dobré. Třeba takový, představ si, David bude na rozlučce se Svobodou.
1: A kde to mají?
0: Pomlčka moje.
1: Aha.
0: Takže
1: David
0: se bude ženit. David se loučí se Svobodou, no to nevadí. Tak
1: tak ti přejeme hodně tak, štěstí, hodně lásky.
0: A ti to vyjde.
1: A manželce taky ideálně. Tvojí milé. Co Vajda, tam máš dál?
0: Vajda píše, zdarec, dobré ráno. Jako většinu víkendu v práci budu bohužel. Zemědělství je zemědělství. Mějte se krásně, Vajda.
1: Dobře, Marťa a spolu asi dvě kamarádky s ní odjíždějí směr Hukvaldy dneska po obědě, kde si udělají dámskou jízdu, to znamená jako výšlap. No, asi se podívají nahoru na Hukvaldy, pak si dají něco dobrého v těch kavárnách, které jsou dole. Já vím minimálně teda o dvou.
0: Ano.
1: O dvou, jo, myslím, že minimálně o dvou. No a v hotýlku se přenocuje, tam je i wellness, tak si to dělají hezké.
0: Mm-hmm. To je pěkné, to je to. Jo, to je hezké.
1: To já jsem si vzpomněl,
0: tak mě to jako úplně teď
1: co?
0: Zarazilo, že když Vajda psal o tom zemědělství, že zemědělství je zemědělství, já jsem si vzpomněl na jeden strašně slavný film, jestli si pamatuješ, Nástrahy velkoměsta.
1: To jsem neviděla.
0: Italský film neviděla?
1: Mm-mm.
0: Škoda, tak měl být humor, já ho nakonec neudělám. Dobře, nevadí.
1: Tak klidně to udělej, tak posluchači třeba frešáci ví, co
0: to. Ne, tak schválně zná někdo Nástrahy velkoměsta, prosím vás.
1: Stačí napsat na WhatsApp nebo aplikace, to je jedno, ano, ne. Jo, my se
0: zorientujeme. Italský film Nástrahy velkoměsta. Pokud
1: znáte?
0: Ano, ne, dejte vědět, budeme pokračovat dále. Ještě tady přišla zpráva od Petra. Ahoj, tak v Bohumíně je sraz veteránů, tak tam pojedu se podívat se svým favoritem. Potom je Baník v 5 hodin. A na večer je OK, tak on, takže sobota je pryč a jestli v neděli to zvládnu z té soboty se zpamatovat, tak to bude zázrak. OK, dobře, okay. Může být. A ještě poslední zkaz, co přečtu od Toma. Honzo, nechceš vzít za mě zítra 88? Já bych jel na zahradu udit.
1: Mm-hmm.
0: Kolego,
1: a co ty na to?
0: No tak pokud za mě dneska vezmeš 48, tak ano.
1: Se můžete domluvit, jo, pánové. Se všeptek.
0: Nemám problém, já bych raději dneska volno, neříkám nic teda.
1: Okay. Rockset Galanty za Fresh Radio.

0: Zase si ale vlastně i já. Věříš na lásku?
1: Jasně, věřím.
0: Taky věřím na lásku.
1: Až mám husí kůži, jak jsi to řekl, Teosko. Věřím na lásku, věřím. A věřím také na to, že je tady spousta posluchačů, kteří znají Nástrahy velkoměsta. Je to, já bych řekl, že to je legendární italský film. Jo?
0: Pojďte mě zasvětit, lidi.
1: Hele, pustím ti jednu hlášku, která...
0: Ať si udělám představu, jo?
1: Vlastně jako, jo, ať máš představu, třeba ti to trkne, ale hlavně je to hláška, která jako dost patří k tomu aktuálnímu počasí, k té situaci, která se kolem počasí teď vyvíjí, jo? Poslouchej dobře.
2: Zatracená práce, všecko je suchý jako trout. Už 2 měsíce ani nesprchlo, je to úplná Sahara. Tím to asi je, že v tomhle zatraceném kraji nespadne ani kapka. Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano? Děkuju. To je báječný. Děkuju, to je ono. To už stačí. Uberte. Už je to dobrý. Je to, stačí, prost.
1: A on tam na tom poli pak stojí, máma po kolena vody. Italský humor, ten nechybí.
0: Ještě mimochodem, jak se to jmenovalo?
1: Nástrahy velkoměsta. Dneska večer se na to prosím tě podívej. René píše, ahoj, samozřejmě, že znám Nástrahy velkoměsta. Při holení dejte nohy co nejdále od sebe.
0: To tam je tak, okay.
1: To je prostě film plný hlášek. I tak to napsal sám René. No,
0: a
1: tak,
0: říkáš italský.
1: Italský, je to
0: protože
1: italský
0: já si vám mám ráda italské filmy a zbožňuju jakýkoliví díl, kde figuruje fantoci, to je
1: malé rýpana, jasně,
0: třeba,
1: jasně, kalbony.
0: Jo, intestinalis, destinatio intestinalis, taky je to trpíte touhle poruchou.
1: Co si budeme, ty italské filmy měly něco do sebe a věř mi, že pokud se ti líbily Malé rýpana účetního, tak 100% budeš spokojená i s komedií Nástrahy velkoměsta.
0: Budu, on to žral, jako by ho ani nelečil já.
1: Tak to je takový jako tip na večer, pokud nevíte, na co koukat v televizi. A my tady na Freshi za malý moment pokračujeme dále. Nabídneme třeba novou Meduzu. Tak buďte s námi. Dobré ráno, buongiorno.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: To je fakt jako, tohle je dobrá věc.
1: To se povedlo. Andrea Bocelli, David Guetta, mimochodem, jako tam je lidi, co do toho nějakým způsobem zasáhli. Nejsem si jistá, že se vám podaří vybrat něco, co to jakoby přebije, že? Protože teď je jukebox a říkám si, tyjo, co bude teď hrát, protože fakt je to dobrá věc, fakt se to povedlo.
0: Tohle je soundtrack z nástrahy velkoměsta.
1: A my jsme pořád ještě u toho filmu, dobře, tak jo.
2: Jukebox, Fresh Radio. Pošli hlasovku. 77 337 136.
1: Ty jakože to je to fakt to o to oslovilo.
0: Já to miluju, ten film. Já ten film jako vážně jako miluju, jo. A pozor, nejsem jediný, jo. Nejsem jediný.
3: Starec, jo, vzpomínám si, to je ten maník na tom traktoru do toho centra v Itálii. Jako dobrá sranda, no. Sice trošku starší, taková klasika, ale dobrý. Pak tam bydlel v centru v pokoji, tyjo, to byl tak 5 metrů čtverečních, no, měl tam úplně všechno, koupelnu, kuchyň, obývák, ložnici, v každé skříni něco, jako paráda, dobrý, čau, Peťa, parta.
1: Čau. Říkal trošku starší, jo, tak se schválně dívám.
0: Tak řekni.
1: Ty, ty.
0: Kolik?
1: No, 84. to není trošku starší, ty kokso. To je jako... To je téměř věk mého narození.
0: No právě.
1: Teda ročník.
0: To je zánovní. To je zánovní, přesně, to je v nejlepších letech.
1: Ten film vznikl v nejlepších možných letech.
0: Jistě. Takže prosím vás, jukeboxy jsou tady, pojďte na to, pokud tedy máte nějaké speciální přání o tom, co by se mělo v éteru Fresh Radio hrát.
1: Snažte se.
0: Můžeme to dát. Jo, pozor, vybíráme dneska letní hity. Můžou to být jakékoliv, prostě ať mají k létu co nejblíž. Jo?
1: Ideálně, tak za ním nemůžeš překázat, že, když to nebudou chtít.
0: Ideálně co nejblíž, prosím vás, zima od Zagorové nezahrajem, jo? Tak pojďme.

0: také Own Boss. 6 hodin 53 minut a jsou tady Juboxy.
1: Jubox, Fresh Radio.
0: Páteční Juboxy, to je vždycky taková jako specialitka, protože to je poslední písnička na přání na Fresh Radio v tomto týdnu. Tak my si to pojďme dneska užít, takže to bude vlastně víceméně hlavně letní. Jo. To byla jako taková, byl to požadavek, aby to mělo k létu co nejblíž.
2: Mně prozba, se líbí. Mně spíše se... prozba, ne?
0: No tak prozba.
2: Nebo dobře. máme ne, tip, nebo napsali si... Kuba. Super.
0: Kuba píše, dobré ráno, zahrajte pro mě letní písničku Nevinná, která nevinná. Zazněla ve filmu Účastníci zájezdu.
2: Aha.
0: Já jsem se na to vzpomínal, úplně mám to... Neříkej, že tě lásko
2: dávám málo, víte ten mystik všechno ví. Jo, tam byla vlastně ta Jitka Kocurová, nebo jak
0: Pamela,
2: se jmenovala?
0: Pamela, ne, Pamela zpívala, Pamela. Že to je.
2: Ano, počkej, jak to říct, co byla ta hláška? Tady je pan Karel a tady je pan... Ano, oba pánové se jmenují Karel.
0: Ale na kolik těch počálku? 5. Takže
2: říkáš jim to? Říkáme jim to.
0: Tak dáme 20? Ty dáme 20 a oni se budou loudat. Víš co, já bych dal 15. No ale dáme 15 a oni to nestihnou. Tak dáme 25.
2: Kolik jim dáme, Karla? To je jako prostě, je to, tam jsou hlášky.
0: Tohle je jako podle mě taky film plný hlášek.
2: Jo,
0: jako
2: ležel tam jako vyvržený vorvaň.
0: Vorvaň.
2: Vorvaň.
0: Klepl s Holubovou, to jako, je, ne, fakt jako tohle je za mě letní film number one, OK, a není asi o čem. Dáme Nevinnou od Krause, může být, prosím vás, je to výjimka, protože prostě my hrajeme letně a chceme to mít dneska letní.
2: No tak chceme, jo, tak jdeme do toho.
0: Jdeme do toho, tohle jsou dnešní Juboxy, hrajeme Kubovi a všem, kteří mají taky rádi léto a třeba film Účastníci zájezdu. Tady to máte, dobré ráno.
1: Jubox, Fresh Radio.

0: DJ Goya. Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, 7 hodin a 1 minuta k tomu, jestli se ptáte, jak dnes bude, tak pojďme tedy na to. Dnes jasná obloha po celý den v Ostravě a okolí, maximální teploty od 36 do 38 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou pouze k 22 stupňům, takže grilovačka dneska schválená. No a pokud se chystáte třeba na hory, tak počítejte, že na horách teploty do 37 stupňů v maximech. Doporučujeme tedy rozhodně nepodcenit pitný režim, ani třeba pokrývku hlavy, případně se něčím i namazat, abyste se hned nespálili. Amen, děkujeme.
3: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
4: A dáme v zprávě také na Fresh Radio. V ostravské Ostravar aréně došlo včera večer k úniku čpavku. Jedovatá látka se nedostala mimo areál haly. Aréna byla evakuována. Obyvatelé v okolí by přesto, nebo přesto z preventivních důvodů neměli větrat.
0: Nebo?
4: Teď jsem čekala, že doplníš, že už je všechno jako cajkoš.
0: Tak všechno je cajkoš.
4: A bylo to od 20. hodiny, kdy v oblasti byla obnovena i doprava pro auta a Honzík říkal, že od nějaké 23. už jako normálně zastavoval.
0: Je to
4: na zastávka Gemáde.
0: Ano.
4: V areálu u Bělského lesa v Ostravě jihu byla zpřístupněna nová 10-metrová venkovní lezecká stěna. Projekt vzešel z participativního rozpočtu našich, který umožňuje právě obyvatelům přímo ovlivňovat podobu veřejného prostoru. Stěnu doplňuje relaxační zóna s otočnými lehátky. Včera odpoledne se sjeli hasiči a policisté k sušanským rybníkům v Havířově, aby tam hledali staršího a nemocného muže, který se tam zřejmě mohl dostat do nesnází při rybaření. S ohledem na náročný přístup bylo na místo vysláno několik jednotek hasičů, včetně dobrovolných. K dispozici měli čluny a taky terénní čtyřkolku. Po několika minutách pátrání se pohřešovaného podařilo najít. Zraněný a vysílený byl ve vodě u břehu. Ostravští strážníci zadrželi 59-letého řidiče, naměřili mu více než 1 promile alkoholu. Muž usedl za volant po návštěvě restaurace, přestože jeho domov byl vzdálený asi tak necelý kilometr, navzdory platnému zákazu řízení.
3: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: To znamená, díky bože, o jednoho blba na cestách méně, to znamená, že v tuto chvíli pro vás mám dobré zprávy, nebourá se nikde, nehlásí to žádné servery ani vy, takže je to fajn. Ostrava by měla být i v tuto chvíli v 7 hodin ráno průjezdná bez komplikací a bez větších kolon. To jsou dobré zprávy, ale přece jenom věříme, že kdyby náhodou něco někde, tak nám klidně dáte vědět a dát vědět můžete na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
3: Doprava?
1: Doprava.
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
3: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický! Bon appetit!

0: Máte nízko rozpočtové ráno, hned vysvětlím, my jsme Bon Appetit, Monika Dudová, Honza Pernický a taky naše dovolenkové vysílání, kdy se vás pokusíme vzít na dovolenou, která vás vůbec nic nebude stát.
1: Ano, je to tak a pokud chcete nasát třeba atmosféru, ty jsi říkala, že teď budeme mluvit o Itálii, pokud
0: budeme
1: se nepletu.
0: Já jsem navrhovala, že bychom mohli si to udělat hezké a mohli bychom si namíchat imaginární drink a zajet si vlastně na něho někam do známé metropole, destinace.
1: Tak pojďme do Itošky. To
0: pojďme
1: je jako
0: do Itošky,
1: fajn.
0: Tak
1: já
0: super.
1: Já tady nachystám aspoň nějakou italskou songu, jo?
0: Jasně.
1: Abychom jako vlastně těm posluchačům dali i ten vibe italský,
0: okay,
1: jo?
0: Tak okay, víš tak co? Pojď. A pojď si ještě zkusit tipnout před tím, jaké myslíš, že drinky jsou nejoblíbenější v Itálii.
1: V Itálii margarita 100% bude tam, Hugo Spritz 100% no a numero uno bude bez pochyby Aperol Spritz.
0: Jasně, ale Hugo Spritz tam opravdu je, Prosecco tam taky jako rozlívají, ale za to takhle, já když jsem byla v Itálii, tak vždycky top, opravdu top tam byl Aperol, to
1: ano.
0: Bylo jako na prvních příčkách.
1: Crodino.
0: A velice rádi dělají i limoncello Spritz třeba.
1: Limoncello,
0: jo, oni to mají z toho svého, takže Aperol Spritz a limoncello Spritz, to je jako
1: no, tak
0: number one.
1: Crodino to taky asi jsem se
0: trefil. Crodino, Negroni si myslel, nebo Negroni, Crodino?
1: No, Crodino?
0: Crodino je dělá nealko, jakoby to takhle
1: dělá
0: vypadá to.
1: Ale dělá se z toho jakoby Negroni, ne?
0: Ne, Crodino je nealko verze

0: Má asi jako nejvíc, že já teď nasávám vůni mořských plodů.
1: OK, proč ne? Já mám jenom takové pravidlo, že mořské plody a vůbec ty věci, ryby a tak, si dávám v místě, kde je moře.
0: No jasně.
1: A když jsem třeba nějaké destinaci, která je spíš jako uvnitř země, chápeš, jako jo, je daleko od moře, tak tam spíš volím tu věci, jako je třeba pizza, když tam je, anebo něco, co tam pěstujou. Ať to je prostě z těch lokálních věcí, co tam mají, protože jim to fakt umí, oni mají dobré věci. Chutná mi tam Itálie, má výbornou jako kuchyni.
0: Tak v tuto chvíli jsme byli v Itálii, během rána se určitě posuneme i do jiných zemí letních destinací, ale teď pojďme si dát Italiano music.
1: A prosím tě ještě Parmigiano Reggiano. Někde po cestě, byť budeš na Sicce, na Sicílii, velmi Parmigiano Reggiano.
0: Ty vezmu, Monika.
1: Nebo ti můžu ještě poprosit o cannoli, to je cannoli. Typická italská pochutka, která ale byla vymyšlena na Sicílii, takže je to i sicilský desert. Co?
0: Že bys cannoli a Monika Dudova.
1: Parmigiano Reggiano, a ještě sír Romano, nebo tak něco, ten

0: na to jídlo, tak já pořád slyším, že ona tam zpívá a toast, a toast. A to určitě pasáže. No nic, no. Pak taky Fresh Radio Bon Appetit 7.21 už je.
1: Jsme se přesunuli z Itálie zpátky do Čech, protože Monča včera zažila venku neúplně příjemnou situaci, ale opět je to vlastně jako oslý můstek k tématu, které tady celé ráno máme, protože je to k létu naprosto běžná věc.
0: Tady by bylo tak krásně, kdyby tady nebyly ty vosy. Opravdu, to léto, to je nádherné období a ne, že by mě nikdy v životě nepíchla nebo dla vosa nebo nevím cokoliv, víš, nějaký město, jo? Ale tak dlouho už se mi to nestalo, myslím si, že pár let, že jsem úplně zapomněla,
1: jak to bolí,
0: a nebo to teda bolí o dost více, než to bolívalo, když jsem byla mladší, protože to bylo peklo včera.
1: No a kde máš ten kousanec, štípanec,
0: pípanec? Hele, na noze ty asi jako nevidíš, ale přímo na vrchní straně nohy, nebo takhle, u té kostky, která je u kotníku, takhle, u kotníku, jo?
1: Tak kde teda?
0: U kotníku, no.
1: U kotníku,
0: na noze u kotníku,
1: nebo
0: pod kotníkem, tak.
1: Na teklo ti to nebo něco?
0: Právě že ne, jenom mě to bodlo, ale asi ve vysoké rychlosti, protože strejda se jí snažil spacifikovat tu osu a odpinkl je přesně v plné rychlosti, jako na mě, tak ona se jen tak zabodla.
1: Jo, jasně.
0: Ale toto, jako to spadla kouslo, žihadlem. To
1: štíplo. Hele, moment, víš co, já bych využil sílu éteru a zeptal se Frešáku, jak nebo co dělat, jak to léčit, v případě, že tě píchne vosa, bezprostředně po tom, co se to stane,
0: co
1: a vlastně i jako potom, no, co jo. funguje.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: Nějakou babskou radu vyzkoušeli, je fakt, ale jestli máte účinnější jinou, tak já se ráda nechám poučit.
1: Já si
0: dokonce
1: myslím, že jsem slyšel, že octem, jako ocet.
0: My jsme vzali cibuli, velice rychle, víš, ta rychle odběhla pro cibuli a já jsem celou cestu domů ve 41. jsem si držela cibuli na noze. Jako na štípanci, na bodnutí a jako v pohodě, teď už mi to spíš svědí, lehta, ale včera, okay. ještě večer před usnutím jsem si říkala, to není možné, takový malý tvor, taková malá
1: Money.
0: Malá zvířecí bytost a dokáže skolit takovou obrni.
1: To mě mrzí, no tak snad to nebyla včelka. Včelky by byla škoda.
0: Včelky by mě, to by mi bylo líto, přesně tak. To bych možná i držela, nebo víš, že to člověk aspoň má dobrý pocit z toho, že díky němu.
1: Jo.
0: No, když už, ať si to užije, protože ona umírá, že okamžitě bodne a končí.
1: Je to tak, takže bys vydržela.
0: No tak jasně, tak rozumíš, ona se obětuje, že?
1: Máme tady hlasovou zprávu, tu si ale dáme za chviličku, protože my za chvilku budeme pokračovat. A nabídneme třeba novinko Jax Jones a KTB, tak rozhodně na to počkejte, jsme Fresh Radio a raní Bon Appetit.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: pivo, to funguje na všechno, ale vypít, ne vylít na nohu, to by byla škoda.
1: Jasně, takže vnitřně to ošetřit.
0: Uříznout, okay. uříznout.
1: Perfektní. Jsem pro.
0: Octový obklad, no, měl jsem pravdu, já jsem si to myslel, že ten ocet by
1: tam
0: na to, že by ten ocet mohl fungovat.
1: Okay.
0: Bylo by to tak nějak jasné. Dobře, octový obklad dokonce dvakrát a pozor, máme tady hlasovou zprávu.
2: Čaute, hele, tak nevím, jak to úplně jakoby léčit, někdo říká, že octem, ale v pondělí se mi stalo, byl jsem v práci a za dílnou máme auto, které tam stojí asi už 7 let. A prostě fakt je prošpikované vosíma ulama, jako prostě mazec, a fakt to tam lítá hodně. No nic, no a měl jsem na ponku v práci nejmenovaný energetický nápoj a normálně jsem se chtěl napít a normálně ta svíňa normálně byla vevnitř a jak jsem se chtěl napít, tak jsem ji dal do pusy, píchal mě do horního rtu. No tak jsem samozřejmě vyplivnul, ale vypadal jsem, jako kdybych si napíchal hubu botoxem, tak se mi pak doma manželka smála, no, že vypadám komicky, ale jako nějak jsem to přežil, no, tak čaute.
1: Čau, děkujeme, to je právě to, jak máš problémy s tím, nebo ještě nedej bože jsi alergik a vůbec jako píchnutí, bodnutí o jakékoliv oblasti obličeje a
0: tak je to,
1: ještě
0: to je,
1: k tomu uvnitř, jo?
0: To je kritické, to je riziko, velké riziko, tak na to pozor. Mně se líbilo, že v podkladu, když Dan mluvil, tak jsem řekl Moni, dávej si pozor na své nožečky, ať tě nepíchají vosičky.
1: Tak to říkáš až teď.
0: Tak jako... Teď už máš zkušenost, tak já ti to říkám jenom, aby jako se to neopakovalo.
1: A to
0: rozumíš?
1: Je život. Teď už mám zkušenost, vím, jak se s tím vypořádat, jak se sporadit a vsaď se, že zase bude dlouho trvat, než se mi něco podobného stane.
0: Dobře, tak vsadím se.
1: Doufám
0: klidně.
1: Teda.
0: Tak snad v pondělí zakapat. Nebudeš zase opíchaná.
1: To je víkend, to mi nehrozí.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Došli jsme do finále kvízu naopak. To bude už dneska. Za pár minut budeme vybírat jednoho vítěze, který získá od nás 2000 korun do Radegastova šenku.
1: Od pondělí do čtvrtku hledáme mezi vámi finalisty, odpovídají nesprávně, schválně na náš kvíz naopak a v pátek vyhodnocujeme dneska výherce či výherkyně, protože mezi nimi je i slečna, paní. Můžou vyhrát a vyhrajou 2000 poukázku do Radegastova šenku do Nošovic.
0: Mhm. Dobře, dobře. Tak tohle je takový teasing pro to, aby náhodou, kdyby poslouchali, ať jsou ready, ať jsou připraveni, protože opravdu už chybí pár málo minut na to, než vezmeme náš mobilní telefon a vytočíme vítěze.
1: Rána bývají kritická, všichni víme, že to máme na minuty, máme tam prostě svoje věci, co potřebujeme stihnout, to máte záchod, zuby, kafe si uvařit, jo, natankovat.
0: Uši.
1: Je to opravdu o tom, že si to správně vypočítáte, protože nejednou se nám stalo, že nám to finálně jste nebrali, že jsme museli vytáčet nového a znova jsme hledali výherce, takže jo, pokud možno, teď je ještě prostor si odskočit, ale...
0: Dobíjte si telefon.
1: No, přesně.
0: Rozmluvte se.
1: Ano, a... ale pak už nikam, pak už připití u Fresh Radia a čekat a hlavně to vzít.
0: Tak jenom připomínáme, finále kvízu naopak za chviličku a nabídneme taky třeba Sonyho Fedora Libyanku, tak buďte s námi. Dobré ráno přejeme.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Sony Fodera, Libianka a také Fresh Radio, ranní Bon Appetit, zdraví vás Honza Pernický a Monika Dudová. Ano, dámy a pánové, je to tak to, na co čekáte vy, ale i my. Finále kvízu naopak, to je vždycky vrchol celého týdne, protože rozdáváme hodnotné ceny a tento týden tomu nebylo jinak, protože dnes za malý moment rozdáme 2000 korun poukaz do Radegastova Schenku.
1: Prosím, abyste potom velkým nějakým oceněním aspoň sami u vás přivítali buď to na našem telefonátu nebo telefonní lince Tomáše, Radku či Martina, protože a Petra, to jsou naši finalisté a my budeme zjišťovat pomocí naší čarovné koule. Osudu Fresh Radia se nám to tady hezky roztočí. Kdo z těch našich čtyř finalistů, Petr, Tomáš, Radka, Martin, bude vítězným?
0: Tak jseš připravená? Jdeme na to?
1: Ano, jsem. Kuličko, ukaž, co umíš.
0: Kvíz naopak! A je to roztočený?
1: Nech toho. Já jsem opravdu naplutá. Cink, cink.
2: Dnes vyhrává Radka.
1: Radka, dobře, tak doufejme, že Radka je připravena nám vzít telefon. Pojďme.
0: Tak Radka je finalistka, která by měla vyhrát. Telefon je naťukán, my jdeme na to. Tohle je finále kvízu naopak.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Musí to zvednout pochopitelně do určitého časového limitu. Pak, když se tak nestane, tak budeme se muset smířit s tím, že...
0: No zatím to...
1: Ahoj, Radko, to prosím tě ani nezvonilo. Nebo teda neslyšela jsem nic. No, dámy a pánové, kluci, holky, tohle je Radka.
0: A Radka vítězí.
4: Já to nemůžu uvěřit.
1: No, to se tak stává prostě. Myslím si, že jsi ovládla všechny koule a kouličky na světě. Včetně té naší, která rozhodla o tvou osudu, tak ti moc gratulujeme. Já mám v paměti a opravně, jestli je to blbost, mně se zdá, že byla jsi to ty, kdo říkal, že slaví nějaké výročí?
4: Ano, ano.
1: Byla jsi to ty, tak o to větší radost máme, že to opravdu padne na úrodnou půdu. Super.
0: To je ta Radka,
4: no, je to úplně úžasné.
0: To je ta Radka, která je 30 a chodí 22 let s jedním partnerem.
1: Ne, to je ta Radka, co je 25 a chodí 25 let s jedním partnerem.
0: Radko, tak my moc...
4: No, už mi táhne na 40, ale je to 22 let, no.
1: A to docela mě štve, ještě řeknu, protože...
0: To nevadí, zeptej se Monči, ona tě poradí.
1: Ty, už mi štvou dva lidi. Ty zníš, fakt bych tě netypla vůbec, že se blížíš k nějakému takovému věku. Ty mluvíš jak 20, Radko, to není možné. Každá,
0: Radko,
4: vážně?
0: Radko, řekni něco pěkného.
4: Mám vás hrozně ráda.
1: To je hezké. A ještě mi
0: tebe taky.
1: Ještě mi, Radko, řekni, že máš pevné prsa, nemáš celulitidu a zavěšuju.
0: No ale to já budu mít fotodůkaz, jo?
1: Tak jo, Radu. Užij si to, pozdravuj partnera a mějte se rádi, ať vám to vydrží i spoustu dalších let. Všechno nejlepší.
4: To je úžasný, moc děkuju.
0: Tak není zač, vydrž na telefonu, Monča dořeší s tebou byrokracii a já taky gratuluju, no. Tak ahoj, čau.
1: Pa, pa, pa.
4: Děkuju, ahoj.
0: Tohle byl, a? Ještě si chtěla něco říct?
1: Chtěla, že ona se chtěla, ona je slušná, chtěla se rozloučit. Jo, ty jsi nedal šanci, no.
0: Já se omlouvám, no. Každopádně toto je z kvízu naopak tento týden. Vše, příští týden pokračujeme dále a budeme opět rozdávat nějaké dobroty. Nebo?
1: A přesně tak. Přesně tak přesně to bude.
0: Tak, tak příští týden.
1: Tak,
0: tak jo. Už nikam nejde.
1: Ještě hodina, já vím.
3: Kvíz naopak.

0: 8 hodin.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Aktuálně už teď v Ostravě 26 stupňů Celsia, oranžová výstraha před vysokými teplotami platí až do 1. srpna, tedy do její půlnoci z 1. na 2. tedy byla o den prodloužena, to už jsme říkali. Dnešní denní maximum v Ostravě 36 až 38 stupňů Celsia. Po celý den jasná obloha, teploty v noci kolem 24 stupňů Celsia. No a pokud se ptáte, jak bude o víkendu, tak v sobotu teploty v maximech do 35 stupňů, v neděli do 30 a počítejte i s lokálními bouřkami a taky dešťovými přeháňkami.
2: Fresh zprávy.
3: Ostravské Ostravar aréně došlo a včera večer k úniku čpavku. Jedovatá látka se nedostala mimo areál haly. Aréna byla evakuována. Obyvatelé v okolí přesto z preventivních důvodů neměli větrat. Po 20. hodině byla v oblasti arény obnovena doprava pro auta. V areálu u Bílského lesa v Ostravě jihu byla zpřístupněná nová 10-metrová venkovní lezecká stěna. Projekt vzešel z participativního rozpočtu našich, který umožňuje obyvatelům přímo ovlivňovat podobu veřejného prostoru. Stěnu doplňuje relaxační zóna s otočnými lehátky. 21-letý řidič nezvládl v Oldřichovicích zatáčku a s autem naboural do sloupu elektrického vedení. V autě zůstali zaklíněni 3 lidé, které museli vystříhávat hasiči. Záchranáři na místě ošetřili celkem 4 mladé zraněné. Řidiče transportoval vrtulník ve velmi vážném stavu do ostravské nemocnice. Po celou dobu zásahu byla silnice obousměrně uzavřená. Řidiči byl odebrán biologický materiál k zjištění alkoholu v krvi. Policie se bude tímto případem dále zabývat.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 2 minuty po 8. Přejeme dobré ráno na cesty. Pozor si dávejte na exitu 45 na dálnici D48 ve směru Český Těšín. Stala se tam totiž dopravní nehoda. Osobní auto sjelo do svodidel. Na místě je policie i záchranná služba. Dost možné tedy, že se zdržíte, pokud tedy chcete vyjet na ulici Příborskou. Pozor taky na 270,5 kilometru na Rudné ve směru na Opavu. Osobní auto tam taky sjelo do svodidel a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, včetně krajnice, na místě je policie, tak i tam se možná zdržíte. Rozhodně doporučujeme projíždět s co největší opatrností. Další informace můžete posílat na náš WhatsApp a telefonní číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž Byt či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pe-

0: nikdy nebyl.
1: Honzi, jak kdybych tě pozvala do Španělska a řekla ti, hele, objednej si gazpáčo.
0: No,
1: co
0: pokud
1: myslíš,
0: tě pozveš,
1: že by se dostal?
0: Tak jedem.
1: A hypoteticky, jo, tak aha, představujeme si, jsi ve Španělsku, už jsme tam přilítli teda, dejme
0: ano,
1: tomu.
0: Dobře.
1: Můžeme být v Barceloně třeba, buďme v Barceloně.
0: Dobře, dobře.
1: Jo, jsme v Barceloně,
0: já,
1: no,
0: já bych
1: vezmu...
0: chtěl být spíš v Toledu.
1: Ne, jsme v Barceloně, Toledo, tam nemáš moře, co tam můžeš dělat.
0: No tak
1: Barcelona, tam máš Barcelona, tu, tam to máš jako pěkné, můžeš
0: tak
1: tam...
0: Tak jo, dobře, jsme,
1: jo,
0: okay,
1: jsme
0: v Barceloně, dobře.
1: Kousek od té nejslavnější pláže, která tam je,
0: ano.
1: Tak fakt tam se ti bude líbit. Tam
0: Vamos
1: je to krásná promenáda, všechno, máš tam přímo i jako bary na tom, na pláži, tak.
0: Výborně.
1: A já tě třeba pozvu možná o kousek dál někam do restauračky, řeknu ti, objednej si gazpáčo.
0: Gazpáčo, to je taková ta šunka
1: to...
0: nakrájená?
1: Ne, to ne, to kvalitní sušenou šunku tam mají taky, ale tohle je studená rajčatová polévka. Ideální, aha, jako třeba do horka, takže mi to chutná, já jsem to měla,
0: okay,
1: a doporučuji ti to.
0: Gazpáčo.
1: Gazpáčo. Tortilu, to zvíš, to ti nemusím říkat.
0: Jasně, jak paella se jmenuje, a to jsem teď, ano, jak se jmenuje takový ten velký talíř, kde je zelenina, všechno.
1: Přesně ono,
0: paella,
1: jo, jo, jo.
0: Paella, paella, to bych byla...
1: Tady jedno, netrap se tím, prostě je to rýže.
0: Dám si jednu paella.
1: S masem, bořskými plody, s velké... Pánové, já vás jenom upozorňuji, možná to nevíte, ale takhle, vy když se objednáte tu paellu v restauraci, tak je tam napsaná třeba 15 Eček většinou, tam je napsáno, jo?
0: Jo, ale
1: a teď si řeknete, no, no teď si právě řekneš, mami, tak si to, pojďme si to dát, prostě za 15 euro se najíme
0: levné
1: obě. Ne, ne, ne, to je porce na tu hlavu, oni vám donesou fakt obrovitánský, já nevím, co to je, pánev.
0: To je pánev, no.
1: To teprve si budete rozdělovat, takže tam je ta porce tak za 30 euro,
0: mm-hmm,
1: a máte to jakoby 15 a 15 druhá, rozumíte?
0: Jasně.
1: No, my jsme
0: jasně
1: se, nás to trošku vypeklo,
0: pozor na to,
1: jsme tam tlačili to 30 euro v háji a mami, už nemůžu, no za ty prachy to prostě tlač, jo, tlač. Tak
0: no,
1: jsme to
0: Češi
1: tam dorazili. No,
0: prostě
1: a
0: Češi.
1: Dělají i, a to je typický nápoj pro Španělsko, tomu se říká sangria, mm-hmm, a máte tam verzi, buď to s vínem červeným, že, a s tím ovocem, to je ta mm-hmm velice slavná, ta se všude vidět. Mně chutná za mě ta verze, kde se dává káva, a kava je španělské šumivé víno. To mi chutná víc, tady tenhle
0: dobře
1: typ sangrii.
0: Kava?
1: No, tak jenom kava, píše
0: kava
1: se to cava,
0: cava,
1: musíš říct, že chceš sangria, kava. Jo, a oni ti to přinesou, okay, tu sangrii, ne ve verzi s tím červeným vínem, ale aha, přinesou ti to právě s tím šumivým.
0: Jasně,
1: vínem,
0: rozumím. Dobře, dobře. No, každopádně, pokud se někdo chystá do Španělska, tak to byly dobré tipy, jak v restauraci nenaletět, i, že jo. A ty jsi byla ve Španělsku kdy naposledy?
1: Naposledy v prosinci.
0: Jo, takže nedávno.
1: Mm-hmm.
0: A dala si
1: dávala jsem si, myslím, tehdy rybičky jsem si tam
0: rybičky
1: nechala dělat na grilu, no.
0: Aha, no, krása, dobře, dobře.
1: Mm-hmm. A byla jsem se koukat, jak mi to připravují, protože oni tam mají takové staré loďky, ze kterých dělají ty ohýnky, nebo já nevím, mm-hmm, prostě ty táboráčky v tom.
0: Ano.
1: A já plus jeden obrovitánský racek jsme sledovali, jak nám připravují ty rybičky. No a byl to trošku boj, že?
0: No a kdo nakonec tu rybičku vyhrál?
1: Tak hádej.
0: No, tak ty, že?
1: No, prostě tak.

0: Máme žravku, že už, už to na nás přišlo.
1: Ono, jak je se to, začne tak, mluvit o jídle, tak prostě je to pěkné téma. My jsme byli už v Itálii, bavili jsme se o tom, co se v Itálii pije, co se v Itálii jí.
0: Na teď
1: jsme byli, jo, na dovolených, jasně, teď jsme byli ve Španělsku, v Barceloně, ale klidně i v tom Toledu, jo.
0: Myslím, jo, to je podobné, Španělsko.
1: V Toledu vám udělají.
0: Jo, určitě, určitě vám to udělají. Jenom já jsem říkala, že stojí 15 éček, jo, ta hlava, to je jedna porce. Jo, v případě, že se dáte to nejjednodušší, co je, což je třeba zelenina, já nevím, kuřecí maso, pokud to budete chtít vytunit mořskými plody nebo tak, tak se připravte, že to bude ještě víc, třeba 18, 20 i 25
1: to,
0: za hlavu na porci jsem viděla.
1: Paeju, no, je to tak.
0: Si to promyslete, ale je asi fakt dobré to zkusit.
1: Napadlo mě ale, co kdybychom se teď vrátili zpátky tady k nám do Čech, protože i my tady máme krásné zvyky, o kterých si v zahraničí 100% taky povídají a říkají se, no tak oni normálně ti Češi vezmou ten špekatý párek, tlustý, říkají mu špekáček, špekáček,
0: buchst. A jedem.
1: A nakrojí ho tak jako divně, říkají tomu ježek a pak to jí. To, co my tady normálně dáváme psům, oni jedí.
0: To je fakt, když si přečteš složení, no, tak se mnohdy zarazíš, ale jak správně nakrojit špekáček, to si je, myslím,
1: pozor, to
0: že
1: je věda.
0: Jsme se teda původně chtěli bavit o jiných věcech, ale to si myslím, že bychom mohli otevřít jako téma,
1: Mone, já se omlouvám,
0: to není sranda.
1: Ale no není, protože podle mě krájení špekáčku by mělo být v povinné výuce
0: na základní škole
1: minimálně v 8. třídě, v pracovních činnostech by to jako děti měly znát.
0: Souhlasím.
1: Pozor na to. Jako, teď jsem byl nedávno na chalupě a kamarád krájel špekáček, jo. Říkám jako, co to děláš? On to nakrojil, ten špekáček měl jakoby ze zvrchu dolů držel a on ze zvrchu dolů udělal rovnou čáru. Já říkám, no tak to jsem v životě neviděl, takové barbarství. Jako.
0: No jo, no a to dělám teda podobně, a taky nedělám ješka.
1: No tak to pozor, ale to seš špekáčkový barbar, Moni, to se takhle nedělá.
0: Neříkej barbar, nevíš, jako ty máš nějaký manuál, nebo já nevím, co jsi dostal, no ne, patent na to, jak nakrojit správně špekáček. Pojďme nechat promluvit lid a uvidíme podle toho, co napíšou, co tak jako obecně platí u frešáku.
1: Jak se krájí špekáček?
0: To se potom já naučím.
1: Dobře,
2: pošli no, hlasovku. 77 337 136.
1: Tohle je náš WhatsApp, prosím vás, chceme slyšet, jak se tedy správně podle vás krájí špekáček. Já mám jasno, já mám jasno. Prostě na ježka. Nebo minimálně děláš to ze šikma doproti sobě, ať je to prostě...
0: My chápeme. Jo, no. Uklidni se, o nic nejde, prostě je to jenom žrádlo.
1: No nejenom.
0: Ne, není to jako vybrat si životního partnera.
1: No je to dost podobně důležité. Jako.
0: Tak pozor. Pište a uvidíme, co z vás vypadne.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Bon appetit. Monika Dudová a

0: To teď bude velice napínavé, to bude takzvaně održku na freši.
1: Jako není to jednoduché. Není to jednoduché určit, jak se tady správně dělá špekáček, protože my jsme zjistili s Mončou, že jsme dva různé tábory a já bych jí normálně zakrojil stejně tak, jak ona zakrojuje ten špekáček. Jako takhle se to prostě oni nedělá.
0: A já bych je taky tak prošpekovala.
1: Tak pojďme tedy zjistit, jak to tedy je ve finále správně, minimálně podle vás, frešáků.
0: Pochopili jste, že Honza kope za tábor ježek, to znamená, že řeže následujícím způsobem.
1: Ano, řežu jakoby cik-cak, cik-cak, podél párku, ne dolů nahoru, ale jakoby z boku, jo, jestli mi rozumíte. Prostě na ježka, to je jednoduché, na ježka.
0: A já jsem tým podélné pruhy. Jo, já to tak jako říznu a vyhovuje mi na tom, že tam mám více takových těch jako těch okrajů, chápeš mě?
1: Jako já tě chápu, jo, ale podle mě je to nesmysl. Jo?
0: Pořádku, pak je ještě verze chobotnice, která mi teda říkám, taky nevadí, i tohle snesu a je to docela fajn, protože zase máš tam spoustu těch ocásků.
1: Ale jo, chobotnice je za mě taky fajn, ok, dobře, to píše mimochodem i Alenka, že u nich na grilu a ohni, počkej, rozhoduje to, jak ten párek vůbec jako vypadá, kolik má masa v sobě, že i to je prý moc důležité a že když už teda tak, tak jedině chobotnice, jo? Okay, Alenka, okay. Alenka Frýdek Místek. Dobře, děkujeme. Máme tady ale i hlasovou zprávu, ta přišla od Barťase.
2: Starec, tak špekáčku, mi doma říká můj 11-letý syn. No a řežu já do něj, ale on do mě, takže s tím nařezáním asi bych byl opatrnej. Čau.
0: Jako čau, no to byla taky dobrá rada.
1: Tak to je velmi originální, takhle to ale úplně asi cizincům jako nepopíčeme, jo. Tak ale, možná dobře, řezejme si to každý, jak chceme.
0: Přesně,
1: jo.
0: Hlavně, že to chutná, protože tak. Ta chuť podle mě je hodně ovlivněná tím, jak se ten špekáček připravíte. Jo? Musíš si to udělat tak, jak to potřebuješ, protože mě, když někdo připravuje špekáček, nemusí mi to vždycky vyhovovat. Já si to radši nařežu a upeču sama.
1: Dobře, a teď ještě důležitá otázka. Kečup nebo hořčice
0: Nic.
1: K tomu? No, tak ještě
0: prostě všema. Jako chápeš, první kus toho špekáčku jde čistý.
1: Moni, pojďme to ukončit.
0: Aby jsi užil tu chuť a pak si to klidně zmastí, čím chceš.
1: Nechme to už být to téma.
0: Ale prostě. Pak, kdybych si vybrala, tak sahám po hořčice.
1: Po hořčice, ok, dobře. Tak jo, tak tohle je ke špekáčkům a k jídlům obecně.
0: Počkej,
1: ano.
0: To nemůžeš tak rychle zabalit. No, rohlík nebo chleba to... potom.
1: No já jsem spíš rohlíkový typ.
0: Ty jak rohlík, chleba a opečený, rozumíš, napíkneš na tu tyčku a jdeš, prostě no ne, ať to krumká krásně.
1: Ne, měli bychom to téma vážně ukončit, jo. Já jsem rohlíkový, ty jsi chlebová, já jsem styl ježek, ty jsi
0: já
1: podél.
0: Já jsem podél, ale zase se shodneme, chobotnice nikomu nevadí, tak pojďme uzavřít smír, co?
1: tak necháme chobotnici.
0: Tak jo.
1: A s houskou, tak?
0: S váročkou.
1: A je to. Tak jo, za chviličku ta nejlepší z rána i dnes budeme vybírat, respektive Monika bude vybírat tu nejlepší z celého týdne a tu nejlepší, která by dneska večer mohla být vaše party písnička. Okay? Tak připravte se, dneska to bude náročné, bude to těžké, bude to velmi těžké. Mě nabys věděla, co na tebe chystám.
0: Ale vlk taky sliboval a dělal buff.
1: Však počkej.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: nejlepší z ran. Dneska můžete opět s Mončou přidávat vaše názory, která se vám líbí nejvíc. A když jsem říkal, že to bude těžké, tak jsem to myslel vážně, protože tohoto interpreta zkrátka rozdělit na jednu dobrou věc určitě, ale určitě nejde. Nejde.
1: Koho jsi vybral?
0: Eda Sheerana.
1: No jo.
0: Kluk od vedle.
1: Zrzák Ed.
0: Zrzavec, ale muž s hlasem, který jako je neslýchaný, bych řekl. A nevídaný. Takže jsi připravená, jaké...
1: Nejsem, ale ty stejně pustíš, tak to se rád dělá
0: jsem si pro tebe připravil. Co bys si tak mohla myslet, že tam bude třeba? Myslíš, že jsem tahal ty staré fláky, nebo jsem použil nové?
1: Myslím, že jsi tahal i staré, ale jako u Eda podle mě nemůžeš udělat chybu. Mně, kdybych to měla říct obecně, tak mně se fakt jeho muzika se mi líbí. A vůbec mi nevadí takové ty naše verze, mě to baví i v těch remixech, člověče.
0: Mně ne, ale to nevadí. To už je věc názoru. Pojďme na to, Ed Sheeran, vybíráme tu nejlepší z rána, Moni jako první. Dostáváš na výběr Celestial. You make me feel... Taková pohodovka.
1: Ok, co máš dál?
0: Neurazí, nenadchne, uvidíme, jestli nebude lepší třeba Galway Girl.
1: No, to je určitě lepší. Jo, tak tahle je lepší. Tuhle takže... beru teď a dávej další.
0: Dobře, když jsi říkala, že ano, že se myslí, že by tam mohly být i nějaké ty nové, tak přiznávám, jedna, možná více nových tady je. A Azizam!
1: V tom případě je to už jinak, já hlasuju pro Azizam.
0: To je super věc, ale fakt. Azizam, Ed Sheeran a nebo Ed Sheeran Safír.
1: Ale je dobrá, je skvělá, ale Azizam je v mém srdci o něco více hlouběji zarytá. Takže Azizam.
0: Opravdu?
1: Jo, proč?
0: Nechceš si ne, to ještě
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, jako já vím, co cítím.
0: Safír?
1: Ne. Azizam, ale my už končíme, nebo máš ještě něco dál?
0: Mám ještě jednu takovou.
1: Tak fajn, tak dej, možná se trefíš do mé úplně nejoblíbenější.
0: Poslední na výběr je fotograf.
1: No! Tak to já mám ze všeho nejradši.
0: Toto je teda jediný remix, který mi asi jako nevadí.
1: To jsem ráda, že jsem pochutí zároveň s tebou, protože mě to taky nevadí. Ani v tom normálním vydání, ani v tomhle, řekněme, rychlejším.
0: Normálním je trošku pomalejší. Takže máme jako vybráno.
1: Jasně, tohle je moje úplně jako, to je topka u mě.
0: Fotograf.
1: Jo.
2: To nejlepší z rána. To nejlepší z rána.
0: To nejlepší z rána je dnes Ed Sheeran a jeho hitovka Fotograf.
1: Děkuju ti za něj.
0: Nemáš zač.
1: Užijte si.
0: Tak ono by se možná hodilo si ji pustit jako celou, ne?
1: Tak to snad uděláš automaticky,
0: no,
1: ne?
0: No tak jo, dobře.
2: Jako, Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Že mě jenom na masáž.
2: Na Fresh Radio. Ne,
0: to bych si
1: už
0: nedovolil.
1: Když si byli žvíkačky Huba Buba, člověk měl radost, jako nebe v hubě a za tři vteřiny nic, tak ne, to musíš prostě pustit celé.
0: Tak dobře, tohle je dnešní vítěz rubriky Ta nejlepší z rána. Je to Ed Sheeran a hit fotograf. Moni, tady to máš.
1: Já děkuji ti moc.
2: To nejlepší z rána.

0: Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernie's Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Coming.

0: Nicky, jak se cítíš?
1: Tak jsem takový jako rozpoložený, rozpolcený.
0: No, jedním slovem řekni, jak to v sobě máš, jako máš náladu.
1: Rozpolcenou.
0: Rozpolcenost, jo. Ještě si v pohodě, dneska to bylo moc fajn s tebou, čekám, ale že od příštího týdne začneš být protivný. Začneš?
1: Tak protivný ne, ale už jako samozřejmě...
0: Takže začneš.
1: Čím dál tím víc pociťuji, že nutně potřebuji dovolenou, protože víš co, já kombinuju strašně moc věcí najednou. Brzké ráno, vstávání, to je jako velmi náročná činnost, obzvlášť když někdy pracuješ až do noci. Divadlo, blíží se nám premiéra, nemáme to ještě úplně jako 100% naskoušené. Jsou to nervy. Potřebuju už písek mezi nohama, alkohol v krvi a chvilku mít vypnutý telefon.
0: Fajn, no já potřebuji, abys to chvíli nebyl, takže to je ideální kombinace.
1: Reálně, ty mi řekni, co tu bezemě chceš dělat.
0: Bezemě, to budeš čumět, jak já si to tady vymazlím.
1: No, ne,
0: jak já se zblížím s našimi frešátkami.
1: Tak, to by mě zajímalo, to mi prosím tě, tak to mi prosím tě řekni.
0: To mi tady prohloubíme vztahy, uvidíš, až přijedeš. Každopádně pojďme, a teď to myslím vážně, pojďme ti dát nějaké rady, jak do té dovolené ideálně fakt vydržet, jo?
1: Dobře.
0: Máš si říkat, aby si jako neprudil to okolí kolem, tak si máš říkat, protože to v tobě tepe, ale se vůbec nedivím, že se těšíš Sicílii a je nádherná. Už jen se párkrát vyspím a balím.
1: 18 dní ještě.
0: Mm-hmm. Moje tělo je sice v práci, ale moje duše leží na pláži.
1: Aha, dobře, děkuju.
0: Tak teď...
1: Mám zavřít oči nebo něco?
0: Klidně. Dneska mě nenaštve vůbec nic. Opakuj.
1: Dneska mě nenaštve vůbec nic.
0: Jsem emočně...
1: Jo, jsem emočně...
0: Nedostupný.
1: Nedostupný?
0: Jsem emočně nedostupný.
1: Jsem emočně nedostupný.
0: Pracuji jen na 5% kapacity. Zbytek systému se aktualizuje na režim dovolená.
1: To není pravda. Já nikdy nepracuji na 5% kapacity. To je
0: máš
1: moc,
0: pravdu.
1: To je moc. No nic, já už jdu, jo, dneska teda.
0: Naschledanou.
1: Hezký víkend, ahoj, čau. V pondělí se těšíme a budeme tu zase dva. My dva.
0: Já, pondělí, jo, ale v úterý ne. Pa, pa, pa.
1: Ahoj, víkend je tu. Tak čau.
0: Máš dlouhé intro, že? Tak to já stihnu ještě říct. Rypovánky.

0: 6, 9 hodin, 2 minuty.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: A počasí, 9 hodin a už teď je v Ostravě 30 stupňů Celsia, děkujeme pěkně. Toto bude dneska ale bolet. No, maximální teploty dneska 36 až 38 stupňů, po celý den jasno, s tím počítejte, v noci teploty kolem 24 stupňů Celsia. No a zítra, a konkrétně o víkendu, tak v sobotu maxima 33 až 35 stupňů, v neděli do 30, ale počítejte s tím, že oba dva dny by mělo propršet, nebo ta možnost tam minimálně je.
2: Fresh zprávy.
3: V ostravské Ostravar aréně došlo včera večer k úniku čpavku. Jedovatá látka se nedostala mimo areál haly. Aréna byla evakuována. Obyvatelé v okolí přesto z preventivních důvodů neměli větrat. Po 20. hodině byla v oblasti arény obnovena doprava pro auta. V areálu u Bělského lesa v Ostravě jihu byla zpřístupněna nová 10-metrová venkovní lezecká stěna. Projekt vzešel z participativního rozpočtu na žich, který umožňuje obyvatelům přímo ovlivňovat podobu veřejného prostoru. Stěnu doplňuje relaxační zóna s otočnými lehátky. Včera odpoledne se sjeli hasiči a policisté k sušanským rybníkům v Havířově, aby tam hledali staršího a nemocného muže, který pravděpodobně rybařil a dostal se do problémů. S ohledem na náročný přístup bylo na místo vysláno několik jednotek hasičů, včetně dobrovolných. K dispozici měli čluny a taky terénní čtyřkolku. Po několika minutách pátrání se pohřešovaného podařilo najít. Zraněný a vysílený byl ve vodě u břehu. Ostravští strážníci zadrželi 59letého řidiče, naměřili mu více než 1 promile alkoholu. Muž usedl za volant po návštěvě restaurace, přestože jeho domov byl vzdálený necelý kilometr a navzdory platnému zákazu řízení.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pěkné dopoledne, 3 minutky po 9. hodině. Pozor si, dávejte ve frýdku místku na hlavní třídě, kde vám bude překážet na vozovce srážka nákladního a osobního auta zhruba na úrovni diskogolfu. Tak s tím počítejte a další informace klidně posílejte. Telefon a WhatsApp 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh.
1: Čtyři koně ve dvoře, žádný.
2: Je neokope.
3: To vůbec neznám toto.
1: A vidíš, Radka taky neevidentně.
3: Co to je čtyři koně ve dvoře?
1: Žádný s nima neořené. Ty jsi nechodil do hudební výchovy na základní škole.
3: Chodil, my jsme se učili jiné věci. Třeba vůbec mi nevadí, že nos jak bambulku máš. To se ani já nejsem žádný ideál.
1: Pravda, pravda. Přidali jsme ti lekce, včera jsme taky jako dost pomáhali, takže aby to bylo spravedlivé, gratulujeme ti pokud do finále.
2: Děkuji moc.
1: Prosím, zatím nemáš za co, ale to možná vyjde.
2: Máme můžem výročí 22 let, takže jsem si říkala, že by to byl dobrý nápad na oslavu.
1: To máš pravdu, to určitě byl.
3: V každém případě, poslouchej, ty jsi s mužem 22 let?
2: No.
1: Můžu se zeptat?
3: Bez mála dvě dekády?
1: Jenom, Radko, tak jako orientači nemusíš být konkrétní, ale kolik ti tak je? Jsi ve škatuli 30-35 nebo 35-40?
2: 35-40.
1: Super, no tak to je jako šikovná.
3: No počkej, tak to mi nevychází.
1: Ale co? Z toho jasně plyne, že už jsi za Zenitem.
3: Počítám, jak počítám, no. Tak vy jste spolu jako od základní školy, nebo jak to je?
2: Od střední, no, spolu.
3: A všechno dobrý, klape to, jo, dobrý.
2: Tak vždycky je to někdy nahoře, někdy dole, ale tam je důležitá tolerance.
1: A chtít to vyřešit.
2: A tady tohleto, no. Jo.
3: No hlavně to vystřídat, jednou nahoře, jednou dole, to je prostě pravda. No.
1: Ano, ano, s tím jako souhlasím.
3: Jako jednou prostě nemůžeš být pořád jako dole.
1: No ono to taky jako nejde v životě, když jsi pořád dole, tak už nemáš ani chuť někde jinou.
3: Být nahoře.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Právě teď nás na našem rádiu čekají britští Baby D a song, který prvně vyšel už v roce 1992, ale hitem se stal až o 2 roky později. Ano, řeč je o Let Me Be Your Fantasy, který byl o pár let později označen za stěžejní hit cross-raveové éry. Já od nich teda ještě rád a Indie Lovin.
0: Alešův Old School.

0: Flashův Old School. Na Fresh Radio.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Fresh.
1: Tady Martin, čau.
2: Čau.
3: Ahoj Martine, ahoj. Odkud nám voláš?
1: Dneska z České Třebové.
2: Ale
3: prosím tebe, z České Třebové.
2: A kam ty jsi tam zabloudila, proč?
3: Vlakový koridor.
1: Přesně tak, teďka zrovna jdu kolem toho nádraží velkýho.
3: No jo, no
2: dobře,
3: jo.
2: Dobře.
3: Ale tak zdravíme i do České Třebové, i tam by měl pravděpodobně fungovat náš DAF+, takže je to v pohodě. Teď pojďme ale opět ke kvízu naopak. Připraven?
1: No.
0: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
3: Martine, bručí a v zimě spí. Kdo to je?
1: Liška?
2: Řekni mi, co je to pivo?
1: Pivo je taková socha.
3: Mm-hmm. Jaké jí napíšeš ve slově pivo?
1: Tvrdé.
2: Bledá kamarádka sedmi trpaslíků se jmenuje jak?
1: Cruella.
2: Dobře.
3: Co si koupíme v galanterii?
1: No to pivo právě.
2: Dobře, co je více? 2 plus 9 a nebo 3 plus 7? Perfektní.
3: Motýl je zvíře nebo květina?
1: Motýl je rozhodně květina.
2: Hele, jako neplánovaně, ale je to tam. Má dneska svátek Martin?
1: No jasně, dneska slavíme.
2: Perfektní, jdeme na to.
3: Má padouch Gru za kamarády mimo ně?
2: Ano nebo ne?
1: Ne, on má ty trpaslíky zase.
2: Super, a doplň nám pořekadlo, zakázané ovoce.
1: Se dá vypálit.
2: Tak to je pravda, to nejlepší láčka, kterou jsme tady kdy měli, ever.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Německý houseový producent Phil Falder debutoval se skladbou Miami Pop v roce 2001. Tehdy ho inspirovala atmosféra floridských klubů během jeho amerického turné. Track dali dohromady společně s kamarády u moře, když skládali melodie během nekonečné několika týdenní párty. Miami Pop se stalo hymnou Phila Faldera. Bojím se, že jedinou.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fresh Radio.

0: Kdy už tam budem?
1: Kdy už tam budem?
0: Kdy už tam budem?
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
7: Tamhle!
0: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
0: On chodí!
8: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Jirka a Javorský.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré páteční dopoledne. Poslední pracovní den, první půlky prázdnin je tady. To asi jste nechtěli slyšet, že jo? I když jsme už dávno dospělí, někteří už hodně teda, tak pořád ty prázdniny vnímáme. Ale na cestách se něco děje, tak zapakujeme. Možná ještě potkáte následky nehody v Ostravě na Plzeňské ulici, kousek od autosalonu, kde se uklízí po dvou autech, po bouračce dvou aut. A nová nehoda je na Michalkovické za ZOO ve směru jakoby od centra pryč, to znamená minete ZOO, jedete dál a kousíček 200-300 metrů za ZOO, dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Přidám ještě jednu dopravní, bohužel smutnou a navíc ne z našeho regionu, nicméně možná jste taky zaznamenali nějak z kraje tohoto týdne se objevila informace,

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

Takhle včera jsem si uvědomil, vlastně předčerem, jednu takovou věc, protože u nás doma tento víkend velmi zásadní, protože má mladší dcera 18, já v pondělí taky přidám další číslo na tachometru, ale tak jsem si jakože trošku už škodolibé radosti uvědomil, že vlastně od zítřka, protože prvního má narozeniny a zítra slaví 18, tak od zítřka už jsem bez dětí. Bohužel v reálu to tak úplně nefunguje, protože ta zodpovědnost tam bude asi do smrti. Ale takový ten pocit, já už vlastně nemám žádné dítě. Není to možná špatné. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Dlouho jsme tady neměli umělou inteligenci, tak je třeba to zase doplnit. A teď je zase něco, co je přesně v mém gustu, tedy trošku negativního. OpenAI, nebo OpenAI, tedy ať to řeknu správně, jedna z těch firm, která má ty své umělo inteligenční softwary a další věci, tak nějak jako, že se zjistilo, že zase ten test, který naposledy dělali, se jim trošku vymkl z rukou, protože chtěli svého agenta, AI agenta, otestovat v reálném prostředí. Dostal nějaké úkoly, jo? Měl za úkol lousknout nějaký kód. No, jenomže on se na to tak trošičku vyto. A místo toho, místo plnění těch testovacích úloh, provedl v zákulisí nějakých 17 000 jiných akcí, připojil si 181 vlastních zařízení a začal krutě útočit na všechno, na co našel. Takže já si pořád myslím, že ten James Cameron s Terminátorem, on to prostě věděl.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Vá Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

padělání různých dokladů, to je krásná věc. Tento týden jsme tady měli storku, taky myslím, že z našeho regionu, kdy si za 150 tisíc jistá žena koupila test ze zkoušky českého jazyka, který byl falešný. A opět náš region, opět nová záležitost, opět žena. A tady už si člověk říká, tyjo, ta svéprávnost, to by asi nemělo být přidělováno automaticky. Já myslím, že by bylo vhodné třeba v 15 letech dělat plošně testy, jestli ten člověk opravdu má dostatečný IQ, protože tady evidentně něco chybí. Tedy, 19-letá dívka z Karvinska se nechtěla štvát s autoškolou, prostě chtěla jezdit, ne? Tak si na internetu našla nějakého obchodníka, který jí nabízel, že za 47 tisíc jí pošle řidičák bez toho, aby dělala autoškolu. No a tak prachy poslala, a jak si tak trošku dá tušit, tak komunikace tímhletím ustala. Takže dotyčná blbka, tady jiné slovo není, nezlobte se na mě, si řekla, no to teda ne, a šla na policii a tam oznámila, podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který okradlo 47 tisíc. Jenomže jak se nedošlo, že tím pádem podala oznámení i na sebe, jakožto spolu účastníka tohoto podvodu, protože ona chtěla podvádět. No, asi se nestačila divně ve finále. Dobře i tak? Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Máme tady 11. hodinu, už v podstatě nedočkavě klepe na dveře a vypadá to tak, že ještě stále platí v Ostravě upozornění na Michalkovické za ZOO směrem od ZOO dál od centra pryč a následky nehody dvou automobilů a nová nehoda opět Ostrava, ulice Karla Svobody, nedaleko nákupního centra, no vlastně vím přímo na výjezdu, tak tam taky osobní auto s motorkou.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz

Nevím, jak to v tomhletom horkém počasí máte, co se týče spaní, vy, mě to teda vůbec nevadí, ale mám teď takové období několik měsíců, kdy vždycky tak kolem 8., 9. útelky okamžitě vytuhnu a zbudím se třeba tak kolem 1 hodiny a pak jsem 2 hoďky vzhůru, takže i dneska stejný rituál. A má to výhodu v tom, že v noci máte doma úžasný klid, nikdo, nikde, ticho, krásně, takže ujíždím samozřejmě filmy. A včera jsem neplánovaně zhlédnul nějaký jakože klasicky vysílaný film na nějaké televizi, ruský film, už to jsem si říkal, tyjo, můžu se na to dívat, není to trestné. Film, který se jmenoval Vůle přežít, nebo nějak tak, a byl o nehodě ruského letadla podle skutečného, jak se tomu říká, skutečné situace, skutečné události, tak kdy v letadle letěli novomanžel, nebo ani nevím, jestli už stihli být manžel, ale prostě pár, krom jiných, samozřejmě to letadlo spadlo a jediná žena přežila ten pád z 5 kilometrů, dopadla tak, že měla zlomenou nohu a vlastně pak se několik dnů snažila dostat někam blíž civilizaci a následně ji našli. Jako na Rusko, myslím si, že nadstandardně natočený film, dokonce jsem si říkal, jo, že mě to i bavilo, jenomže na konci, tím, že to je podle skutečné události, tak když začnu titulky, tak se tam objeví ta skutečná osoba, podle které byl ten film natočený a popisuje, že vlastně ten pád byl celkem nešťastný, protože přišla, zlámala si se nějakých 40 zlomení měla na těle. Přišla ona skoro všechny zuby, ale naproti tomu se jí podařilo zachránit, všechno dopadlo v rámci možností dobře, dokonce měla potom i rodinu, dítě nebo děti. No a tak už mi to samozřejmě nedalo, tak jelikož mě zajímají tyhle ty životní osudy, tak jsem si začal na internetu hledat, jak to bylo. No a samozřejmě ten film s tou realitou nemá vůbec nic společného, protože v tom filmu, tam vidíte scény, kdy třeba jak se plazí s tou jednou nohou, no spíš chodí oholí, ale to je takové spíš plazení, tak dvakrát během toho děje potká v lese tygra, který nic neudělá, už to bylo takové zvláštní, že ho potká v lese tygra, tak jste jasný, no. A pak jsem četl ten reálný popis té přeživší ženy, která spadla a podle ní ten film natočený tedy byl. A ta se ani nehla, ta prostě spadla, seděla několik dní na křesle a čekala, až ji najdou. Zatímco ta v tom filmu, ta prostě hrdině jako správný sovět běží, no v uvozovkách běží, plazí se s tyčkou k civilizaci. No hold, trošku sověti si ten film oproti tomu reálnému zažitku, ale hodně upravili. Každopádně přesto všechno bylo dobrý.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Mám zase jednu dobrou zprávu pro všechny řidiče v České republice, ale nejenom samozřejmě nás Čechy, ale úplně všechny, kteří sem jezdí. Akorát bych řekl na začátek, a jako fakt se nesmějte, je to naprosto seriózní informace. Česká republika ode dnešního dopoledne má opět o něco větší dálniční síť, protože byly

0: otevřeny další 3 kilometry dálnice. Konkrétně úsek od Nažidel směrem na Dolní Dvořiště na Českokrumlovskou k Rakovnici. Pro náš region, co asi 50 let vyhlížíme dálnici z Brna na Vídeň, tak nám to moc nepomůže. Ale samozřejmě chápu, že když tam bydlíte a ladíte nás tam, za to jsme vděční, tak vám to tam určitě pomůže. Takže super, užijte si, dokud to jde.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buď fresh!
7: Fresh!
6: Fresh Radio CZ!

A tohle to je neskutečná klasika a nejenom tanečních parketů. To je prostě jeden ze songů, který můžete použít kdekoliv, dokonce bych se ani nedivil, kdyby ho pustili někde na metalovém koncertu a banda bude dělat. Akorát jak ten čas letí, jo? Tenhle ta pecka zvaná Show Me Love vyšla v roce 1992 a Robin Stone, alias tedy Robin S., jak si říkala od začátku své kariéry, tak letos 64 let. Letí nám ten čas, že?

0: Mám tady jednu podpultovou dopravní informaci od mého dvorního zásobovače z policejního světa, kterého nebudu jmenovat, takže díky, Michali. Ostrava strávila u koupaliště, se dneska celý den bude měřit 40. Dneska je special akce, zase v Ostravě taková menší na měření rychlosti. Takže začíná to ve Staré Bělé a tam budou měřit po celý den 40. koupaliště. A během odpoledne i v centru na Sokolské třídě se bude měřit, takže Ostraváci dneska opatrně a zodpovědně, ať to nestojí prachy, které máte na dovču teda.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: A zase jedna taková automoto, ale to je spíš informační. Každopádně je svým způsobem zajímavá, mě to překvapilo, jak dalece se proplétají dneska, jak se různě kupují firmy a prodávají podíly a podobně. Jak se mění ty poměry, která značka do které země vlastně začíná patřit. Slavná, já si myslím, že úplně mega slavná italská značka výrobce pneumatik zvaná Pirelli, už má ode dneška českou stopu, protože český průmyslník a investor Michal Strnad prostřednictvím některé ze svých společností koupil 14% akcií italského výrobce pneumatik Pirelli a stal se tak třetím nejvyšším akcionářem téhleté značky. A ten podíl koupil od Číňanů, kteří mají ještě taky nějaký podíl. No vidíte, takže Pirelli v podstatě skoro česká značka.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Za chviličku 12, po 12. hodině tady samozřejmě naše mega hvězda televizní Roman Pastorek. A já jenom připomínám, pokud se kolem vás něco děje v dopravě v našem regionu, no klidně i v Praze na Václaváku zrovna, že jo, tak dejte vědět a my to dáme vědět taky.
1: Fresh Radio!

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě pořád platí upozornění na nehodu v Ostravě, ulice Karlova Svobody, to znamená u centra Porubského zvaného Géčka, tak tam osobní auto s motorkou a nová nehoda Opava, Rolnická ulice, osobní auto s cyklistou. Taky připomínám v Ostravě měřící akce během dnešního dne na více místech, minimálně u koupaliště, ale ty jsem zapněl u které části Ostravy, Staré Běle, myslím. A nebo potom na Sokolské tady v Ostravě během dne, no prostě opatrně za všech okolností.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže, každý všední.

Tak o těch velmi úspěšných coverech slavných hitů se australský DJ Cyril rozhodl jít taky vlastní cestou a z vlastní kůží na trh a tahle skvělá letní pecka Feel It, Oh My Days je vlastně jeho skvělým aktuálním singlem. Tak doufám, že se máte, trošku se pečeme všichni, ale tak co už taky chcete v létě dělat jiného? Samozřejmě lépe se peče, pokud jste někde teď na mořské pláži, než někde uprostřed Ostravy třeba, ale věřím, že to zvládáte. Víkend bude taky velmi fajn a letní, tak už jenom přemýšlejte, kam a ke které vodě se budete vyplácnout. My za chvíli dáme další pecky Fun Factory v rámci 90kových připomínek anebo skvělý Linkin Park. Prostě to trošku nakopnem. Fresh Radio.

0: Tak tohle je přesně věc, kterou jsme v 90. slýchali několikrát denně na koupácích. Takže tímto zdravíme i všechna koupaliště a další prostory, kde teď hraje velmi příjemně, doufejme, i pro vás Fresh Radio. A věřím, že těch míst bude hodně a že vás bude bavit i ta další buzika. Dáme za chvilku skvělou pecku, předělávku 90-kového hitu Free. Myslím, že tu interpretku taky dobře znáte, tak nebudu prozrazovat. Počkejte si, no a Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, to prostě nesmí chybět. Jste na Freshi.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: to bychom měli Swedish House Mafia a teď ještě malé ohlédnutí za dnešním ranním programem, protože máme kvíz naopak, což vás baví, otázky, na které musíte záměrně odpovídat špatně, aby to bylo správně. A občas nás posloucháte na zajímavých místech a taky vzniknou i netradiční hlášky, třeba jako tahle. Best of
1: Fresh! Tady Martin, čau.
2: Čau.
3: Ahoj Martine, ahoj. Odkud nám voláš?
1: Dneska z České Třebové.
3: Ale prosím tebe, z České Třebové.
2: A kam ty jsi tam zabloudila, proč?
3: Vlakový koridor.
1: Přesně tak, teďka zrovna jedu kolem toho nádraží velkýho.
3: No jo, no.
2: Dobře.
3: Ale tak zdravíme i do České Třebové, i tam by měl pravděpodobně fungovat náš DAF+, takže je to v pohodě. Teď pojďme ale opět ke kvízu naopak. Připraven?
1: Ano.
4: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
3: Martine, bručí a v zimě spí. Kdo to je?
1: Liška.
2: Řekni mi, co je to pivo?
1: Pivo je taková socha.
3: Jaké jí napíšeš ve slově pivo?
1: Tvrdé.
2: Bledá kamarádka 7 trpaslíků se jmenuje jak?
1: Cruella.
2: Dobře.
3: Co si koupíme v galanterii?
1: No to pivo právě.
2: Dobře, co je více? 2 plus 9 a nebo 3 plus 7?
1: To je více, jo. Tak 3 plus 7 je více.
2: Perfektní.
3: Motýl je zvíře nebo květina?
1: Motýl je rozhodně květina.
2: Hele, jako neplánovaně, ale je to tam. Má dneska svátek Martin?
1: No jasně, dneska slavíme.
2: Perfektní, jdeme na to.
3: Má padouch grůza kamarády mimo ně?
2: Ano nebo ne?
1: Ne, on má ty trpaslíky zase.
2: Super, a doplň nám pořekadlo, zakázané ovoce.
1: A se dá vypálit.
2: Tak
3: ale to je pravda,
2: tohle je nejlepší láčka, kterou jsme tady kdy měli, ever.
4: Best of Fresh. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Tak jsme k vám poslali taky jednu Lady Gaku. Máme opravdu teplé počasí, teploty jsou neuvěřitelné, ideálně ke koupání a tropický bude i víkend. V rámci České republiky ta česká strana zažije taky intenzivní bouřky, předtím trošku varují meteorologové. U nás bude ještě hodně teplo taky v sobotu ve východní polovině Moravy a Slezska. Čekáme 31 až 36 stupňů. No a v neděli by to malinko mělo být jako lepší, ale na Moravě si ještě toho horka užijeme, takže tento víkend opravdu plánujte vyloženě relaxační, odpočinkové aktivity, u kterých se nebudete ani rychle pohybovat, ani dělat nic namáhavého, to je jasné, no a potom v týdnu zase se to trošičku vylepší a už se nebudeme tak úplně smažit. Ale na druhou stranu, na co si stěžovat, je léto, vždycky, když je chladněji kolem 20, jak říkáme, tyjo, co to je za léto, a teď, když je plus 40, tak si říkáme, kdy zase to na chvilku opadne, no jo, člověk není nikdy spokojený.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
13: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Fresh Radio. Ostrava

0: tuhle skvělou partičku z Bristolu, Košín, můžeme opět vidět i v Ostravě a dokonce už poměrně brzy, protože v únoru příštího roku, 13. února, budou v garáži v Martinově na takovém special koncertu. Takže pokud máte rádi Košín a už jste je třeba i zažili, protože v Ostravě byli několikrát, tak si pište do kalendářů 13. únor, kdy budou zase zpátky tady. Myslím, že je to u nás baví a nás taky baví jejich produkce a co je zajímavé, tak když člověk slyší tyhle starší věci, tak si říká, tyjo, tolik let už má třeba i tenhle single a pořád dobrý, no. O kolika těch nových hitech to budeme moct říct třeba za 10 nebo 20 let? Těžko říct.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: a Dior. No a v další hodině na Freshi spousta dobrých věcí, Oliver Heldens, Chainsmokers a také Alesso a Heroes. Těším se. Doprava. Aktuálně v okolí Ostravy a dalších velkých měst žádné komplikace nemáme. Začne to asi v sobotu začínajícími pracemi na Rudné, to si ještě užijeme, ale to máme ještě čas do zítřka. Nicméně dnes jsou policisté poměrně aktivní v rámci měření rychlosti. Už jste během dopoledne registrovali třeba v Polance na ulici 1. května nebo v rámci Staré Bělé u Hřbitova. Uvidíme, kam se přesune jejich zájem v rámci pátečního odpoledne, ale v každém případě v rámci města zkuste jezdit tou 50, ať s tím nemáte zbytečné komplikace. No a kdyby něco bylo, tak určitě napište 7733 7136, anebo přes naši aplikaci.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Letní rande stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
8: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

novinky na Fresh Radio.

Gordo, Loco Loco. Kdyby vás zajímaly názvy tracků, které hrajeme, doporučuji poslouchat občas taky na aplikaci, kterou máme skvělou, a tam se vám to všechno krásně ukazuje. No a jinak se těšte na příští týden, protože se vrací celá naše skvadra, která teď byla na Ibize celý týden. Aleš, Turda, Marek Urbanec, který bude mít určitě velmi dobrý přehled o tom, jaké jsou tam ceny v klubech, kolik stojí ten drink, kolik ten. Už mi dokonce psal veselou příhodu, že koupil za neskutečně drahé peníze asi 4 drinky a 2 z toho se mu podařilo rozlít. Tak jsem říkal, no tak karma, ta už ví, kdo si to může dovolit rozházovat a rozdívat drinky na Ibiz. Takže s Markem si myslím bude hodně veselo ten příští týden a myslím, že se nám v sobotu vrátí plní dojmu, tak si to pak dejte, ať máte přehled, kdybyste se tam chystali někdy taky. Siesta.

0: Léto je dobou dovolených, to se samozřejmě nevyhlo ani našemu rádiu. Takže odpoledne v rychlé rotě teď místo Marka Honza s Mikaelou. A je to takový zvláštní čas, Mikaela si občas posteskne, že už se těší na Marka. A tak z toho vznikají docela zajímavé vstupy třeba o tom, jak se můžete těšit do práce. Best of
1: Fresh. Dneska přišlo s velkým nadšením, protože já prozradím, že ty jsi mi volal. On mi vždycky volá, on nemá klíče, jo, chápíte. Aha, já ho musím milostivě pustit. A já bych, milá kolegyně, chtěl do práce. Mě říká, a jo? No tak pojď. A co tady jako budeš dělat? Já jsem strašně nadržený na mix, si říkal. Tohle si říkal, tak máš ho tam, máš ho tady, no. Je to tvoje.
2: Takže teďka jsem za mixem, no a jsem zvědav, kolikrát to tady pokaká.
1: Nadrženost tvoje trošku klesá, ale to nevadí.
2: No už jsem říkal, že už tu nechci být, ale tak v pohodě, já se to stejně musím naučit, takže jdeme do toho, no. Best of Fresh.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Ještě před 13. jsme říkali, že je na cestách relativně klid. Po 13. už se to změnilo. Napsali jste nám dokonce i vy. Ondra píše, že je dopravní nehoda u zastávky u Osošníku v Plesné za Globusem na ulici Spojovací, která je tak neprůjezdná, takže tady určitě opatrně a počítejte se zdržením. Pak tady máme nehodu na místní komunikaci kousíček od Plzeňské, kde vlastně na ulici Františka Formana je osobní auto v poli u Albertu na Dubině. Tak dávejte pozor, tady se to bude řešit ještě nějakou chvíli. A ještě jedna dopravní nehoda, když jedete z Příbora ve směru na Frýdek Místek, tak tady je vlastně u Zelinkovic dopravní nehoda a jedno auto, které blokuje neprůjezdný levý jízdní pruh. Je to ve směru z Příbora na Frýdek. Tak i tady jeďte se zvýšenou opatrností a obecně páteční odpoledne. Někteří možná budou blázni, tak dávejte pozor na nohu z plynu. Fresh Radio.

0: Calvina Harrise jsme si užili před pár dny u nás v Ostravě My Way i na Freshi. Tak za chvíli taky David Guetta nebo James Hype a další skvělé pecky. No a ještě jeden příběh o turistovi, který vlastně měl hodně zajímavý zážitek, který asi nechcete zažít taky, protože při výstupu nahoru Granite Peak, což je nejvyšší vrchol státu Montana, uklouzl tak nešťastně, že si při pádu probodl tělo trekkingovou holí. Ta tyčka, kterou si do sebe zapíchl, naštěstí nezasáhla žádné životně důležité orgány a pán měl trošku obavu, že kdyby si volal vrtulník, tak by to stálo moc peněz, tak se rozhodl, že s tou holí v trupu ujde asi 16 kilometrů, než se dostane do péče zdravotníku. A to se i povedlo, měl štěstí, že ta trekkingová hůl nepropíchla žádné životně důležité orgány, ale musím říct, že to překvapení lékařů a záchranářů potom bylo celkem velké, když přijde pán do nemocnice, dobrý den, já jsem bolečku na výletě a mám tady trošku zapíchnutou trekkingovou hůl. Všechno to dopadlo a pán dokonce půjde příští rok znovu na stejnou trasu, ale věřím, že už si dá pozor, aby neuklouznul.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Guru Josh Project a Infinity a dneska, protože je pátek, tak si určitě dejte taky Friday Mix. Marek na Ibize a Lumí Mořkovský pro vás chystá dvouhodinovku, která by vás měla dobře naladit na páteční podvečer, případně i dlouhý večer, nebo v těch největších pařmenských případech i sobotní ráno. Dejte si to, budou tam dobré tracky a my za chvíli ještě zkontrolujeme dopravu a pak už přichází taky rychlá rota.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak aktuálně zhruba minutu před 14. hodinou znovu zrekapitulujeme ty zásadní věci na dálnici. Z Příbora na Frýdek Místek před tunelem Lisůvky je nehoda, kterou jsme tady zmiňovali. Policie na místě, levý pruh je uzavřen, je to všechno svedeno do jednoho jízdního pruhu a tvoří se mírná kolona. Tady je možné předpokládat, že se ty následky budou řešit až někdy podle toho zatím prvotního odhadu až do 16. hodiny. Potom ale policie taky v černém Superbu loví na starých rovninách v Lučíně, takže i na tomto místě určitě jeďte opatrně. No a jak jsme zmiňovali, dnes jsou policisté velmi aktivní, takže je určitě možné, abyste neplatili zbytečně, tak dávejte pozor. Míšo, vítám tě.
2: No, děkuju krásně. Prosím tě, na D1 ve směru tady na Ostravu, jak už je ten zúžený pruh, tak tam stojí kamion. Je to vlastně z toho rondlu z Rudné, musí jet v tom připojováku, protože on stojí vlastně přímo v tom zúženém pruhu, je pokažen. Oj. Takže bacha na to tam, je to tam takové nebezpečné.
1: Tak pátek velmi veselý, a ještě Honza přidá něco, povídej.
3: Já jenom, jak kdyby si Míša jela z opačné strany z Bohumína, tam je to úplně v pohodě.
2: Víš co, začínáš pěkně to. Dneska.
1: Každý chce být v Bohumíně, je to tak.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Rychlá rota je tady, Honza Mikála připravení na značkách.
1: Krásné odpoledne, sice jsem jela z opačné strany, ale já jsem dojela a víš, co se říká?
0: No.
1: Pícha předchází pád, aby tě to nepotkalo, až pojedeš zpátky, to je horší, víš?
0: A sakra.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Honzo, já jsem přišla na zajímavou věc, jo.
1: No, povídej.
0: Já jsem včera odtud jela potom cvičit, až jsem se stavovala k našim, k tátovi, a on mi říká, tak ty jako nemáš klimu, jo, v autě. On poslouchá, víš, on občas jako poslouchá, samozřejmě, když jde z práce. No. A on říká, teď máš klimu, ruční klimu. Jakože si mám ručně otevřít okýnka, že to je vlastně ta klima.
1: Jako takhle.
0: A já jsem dneska přišla na úplně super zajímavou věc, no. Že vlastně je to velmi praktické mít otevřená okýnka obě, jo. Já jsem si umyla hlavu a než jsem byla z Kyjovy vůbec do Zátiší nebo někam, tak jsem ji měla suchou. To funguje jako fén.
1: Fakt, jo.
0: No, vlastně nemusíš nic foukat, jenom otevřeš okýnka v tom teple. Šup a máš vyfoukané vlasy, úplně úžasné.
1: No já co se týká toho okýnka, já jsem viděl nedávno hezké video na Facebooku, že ty máš vlastně mít otevřené zadní okénko naproti řidiče,
0: ano,
1: do kříže.
0: Ano.
1: Máš, když přijdeš do auta, otevřít řidičové dveře, několikrát zamávat a prý to funguje nějak fyzikálně, že prý ten horký vzduch z toho auta odejde. Je to úplně jako
0: otvírám úplně všechno, co se dá, kdyby se dala otevřít střecha na paně, tak otevřu i tu střechu.
1: Ale chápeš to, že fyzikální zákony prostě neochlaveš?
0: No dobře, já jsem na fyziku nikdy moc nebyla. Ještě jednou krásné odpoledne, Honza a Mikaela.
1: Hezký den. Fresh Radio.

0: Dneska je pátek, což krásný je už den. Vlastně víkend. Zítra by se měli kluci vrátit ze bizy. A je taky pátek, my jsme slibovali Markovi, že mu jako v pátek třeba zavoláme, ještě zavoláme a Aleškovi. No. A poslouchej, přišla mi 13.29 zpráva.
1: No.
0: Urbanec Marek. Hlavně mi dnes nevolej, už mám v kuli. A já si tak říkám. A kdo to chce slyšet? A kdo to chce slyšet? A kdo to chce slyšet? Napište nám, jako riskujeme,
1: co?
0: Když mu budeme volat, jo? Ale jestli jdete do toho s námi, tak my mu zavoláme. Dejte
1: tak
0: nám
1: napište
0: vědět.
1: Nám. 773 7036.
2: Oslavit výročí svatby stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovi.

0: Velký.
1: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem. A bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Jako to, co jste udělali teďka s naším WhatsAppem, to je nepředstavitelné, samé kladné zprávy typu no. Ano, zavolejte mu.
1: Já bych slovy Marka řekla, vy jste pěkní zákeřňáci, přesně tak jako my. Jo. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
0: Je to tak.
1: Nebo lež. Naše vaše oblíbená soutěž, dneska je pátek, bude velké finále. My tedy, tak jak vy si přejete, Markovi zavoláme, ale prosím vás až po té soutěži, jo. Musíme ano, prostě odbavit ty, jak se tomu říká, povinnosti, které tady při pátku máme. O co hrajeme?
0: To je dobrá otázka. O co hrajeme? Hrajeme o Umpark, hodnota 2000 korun, takový krásný voucher. A je to opravdu skvělé, protože je to skvělý areál, jsou tam hopsandy, průlízky, všechno možné, 3000 metrů čtvereční, skvělé zábavy. No a hlavně to pro ratolesti, ale nejenom pro ně, ale taky pro dospělé, takže i my dva si tam můžeme jít pohopsat jenom.
1: Já si to umím jako představit. Jak když jsem se s klukama potkala, bylo to na tuning show, tak jsem se hnedka nechala zlanařit na ty žíněnky, které tam měly a slíbila jsem, že tam přijdu se naučit jako salto, takže stejně mi to asi jako nemine. A vy to můžete ale vyzkoušet mnohem dřív, protože budete mít dneska šanci právě vyhrát. Hledáme teď ještě čtvrtého, protože v pondělí nikdo neuhádl.
0: Přesně tak.
1: A naše zákeřná otázka je.
0: Je pravda, že Mikála byla dneska v salonu si vyfoukat vlasy?
1: 7-7-3-3-7-1-3-6.
2: Tady soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Šnáš Radio.
1: Let's play football.

0: Pravda nebo lež?
1: My už to víme, už jsme jednoho zase vybrali. No, víš, co mě vždycky fascinuje?
2: Povídej.
1: Že někteří jako neposlouchají a vlastně hádají, protože přišly nám i takové ty hlasovky, že to je pravda.
2: Fakt jo?
1: No, tak jsi to tady slyšel se mnou, ne? Nebo jsi neposlouchal? Ty ne. Jsi poslouchal, když jsem mluvila, dobře. Tak to tam post, prosím tě, co tam všechno
2: tě,
1: máme.
2: Jenom co se týká informací, tak tady až z Norska úplně ze severu přišla jenom zpráva, že salon jménem otevřené okýnko v autě to bylo, tak to je samozřejmě
1: dobře poslouchají v Norsku, odpověď. Už co, oni tam nemají tak zavařené mozky, protože tam mají prý 17 stupňů.
2: No, to je šílené, no ale
1: pohodě. To je zima, brr, ne, na mě to je zima.
2: No, dále tady máme odvařené sluchátko, možná spáchle.
1: Tak to chci slyšet, pojď.
3: Každý říká svému rozpálení autu jinak.
2: To je spíš možná z nějakého záhrobí, ale v pohodě.
1: Každý říká svému rozpálenému autu jinak, vám to tady překládám, kdybyste čistě náhodou nerozuměli, jo, co tam bylo v té hlasovce.
2: Dobře.
1: Takže zdravíme Judra Mudra Pudra.
2: Dále nám taky napsala Jiřinka, respektive poslala zprávu.
4: Zdravím vás všechny. Ano, byla jízda autem, vítr ve vlasech.
1: No, Jiřinko, to je tak pravda právě na půl. To auto jo, ale jako v salonu jsem nebyla. Tak teď prosím tě, víš co, teďka dej tu vítěznou.
2: Už jí mám dát, jo? Dobře.
1: Jo, dej vítěznou.
2: Takže vítěz, tram, tadadá.
5: Ta nebyla na vlasech, koukala si to v autě, otržila si okýnka.
2: Přesně tak, 640 koncové.
1: Ano.
2: Jedná se o Zdeňka.
1: Zdeňku, také gratulujeme, postupuješ do finále. No a v další hodince vylosujeme jednoho z vás a uvidíme, kdo to finále vyhraje. Vy víte, že vám vždycky telefonujeme, takže buďte napříjmu a zhruba tak před půl čtvrtou budeme volat.
2: Asi
1: tak
2: jo. Nějak. Ještě teďka musíme toho Marečka potopit.
1: To uvidíme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Máte to mít. Vaše přání budeš splněno. Jestli se to povede, to nevíme. Ale zkoušíme to.
1: Ano.
0: No halo.
2: Je to tady. Nandar.
0: Ale Marečku, podívej se, já ti to vysvětlím, než se na mě začneš hněvat a než po mě začneš křičet, jo? Protože my jsme se ptali našich posluchačů, jestli ti máme zavolat, i když jsi už nakulaný a nám přišlo asi 20 zpráv, že rozhodně jo.
1: Musím opustit hotel, moment.
0: To už tě jako vyhodili, nebo co?
1: Ne, to ne, ale na recepci je tady tolik lidí, že prostě nejde mluvit v takovém hluku. Tak ptejte se.
2: No, Maro, my jsme jenom na začátku připraveni, že kdyby náhodou, tak tady budeme pouštět takové krásné zvuky. Kdyby náhodou.
1: To jsem neslyšel už dávno, to pípání.
0: To pípání, no my jsme, Marku, byli připraveni na to, že...
2: Budeš v opojení hodně víc?
0: Že budeš jako naruživě mluvit sprostě, tak.
1: Budu se snažit nemluvit naruživě sprostě.
2: Děkujeme.
0: Ale zníš tak trošku nudně, já si myslím, že bys to mohl, takže mohl bys to trošku pustit, ne? Tak jak tam je?
2: Rozjeď to.
1: Horko. Je tady strašné horko.
2: U nás tady je 39, by se měl.
0: Jo. Je to tak?
1: Já vím, ale ten vzduch u vás je úplně jiný než u nás.
0: No tak protože tam máte i vodu, ne? Asi logicky u moře.
1: No jasně, je tady trošku víc vlkonů.
0: Maro, a to je jako, ty jsi ale strašně nudný. Prosím tě, tak kde jste byli, jaký koncert, co jste slyšeli, v kolik jste přišli ráno?
1: Podívej se, když jsme přišli do centra v 7 večer a vrátili jsme se v 5 ráno, tak opravdu si nejsem jistý, jestli vám to chci teď vykládat.
0: A kdy bude ten vhodný čas?
1: Ten vhodný čas bude po neděli, kdy se vrátím do studia a pak toho bude na vysvětlování trošku více.
0: Jo, takhle.
2: Si ho tady hezky podáš.
0: Maro, a když to, to si píš, a Maro, když je to tam tak strašně drahé, dovezeš mi třeba aspoň gumičku do vlasů nebo něco?
1: To nevím, jak se to kupuje, gumička do vlasů, to bych možná našel někde na ulici, ale jinak jako si nejsem jistý.
0: Žádnou jinou gumičku mi prosím tě nevoz, jo?
1: Ta bagáž je tak malá a když do toho kufru dáš jenom dvoje boty, tak máš půl kufru pryč, jo, kde máš zbytek věcí.
0: No dobře.
2: Tak ona by aspoň magnetku chtěla.
0: Magnetku? Teda, no. Já už to nemám kam dávat na ledničku. Magnetku ne. Hele, Máro, prosím tě, tak si to ještě užijte a hlavně se ve zdraví vraťte, jo? Tak čau.
1: Jo, budeme se snažit, no, ale víš, jak letadlo řídit nebudem, takže nevím, jestli se vrátíme ve zdraví.
2: Tak snad jo. V pondělí tady nebudu, musíš tu být.
0: Snaž se.
1: Mějte se skvěle a úžasný víkend.
0: Čau, tak
2: ahoj, papa. Ahoj.
1: Čau. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Diana King na Fresh Radio, přejeme krásné odpoledne.
1: Doprava.
0: Vypadá celkem klidně, nevím, čemu se směješ. Každopádně dálnice D1 je zasekaná na 354. kilometru směrem na Polsko, to znamená od Svinovských mostů, to jede krokem dále.
2: To je to místo, kurma, potom pojedeš domů, že? A
0: no,
2: já jsem ti to říkala,
0: já najíždím potom tady, jakože...
2: No to je jedno, to už se táhne odsaď. No to se, počkej, to se potáhne.
0: Ne,
2: já nevím. Já jenom vím, že tam je ten kamion a že teďka ve špičce to tam bude prostě zasekané. Takže
0: no,
2: si tam dávejte pozor.
0: No tak pojedu hold mimo dálnici. No, dobré.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Williams, Fresh Radio, dobrý den, rychlá roce, tady Honza Michaela. A my jsme taky takový hodně happy, že jo?
1: No to my jsme, jenom prosím tě to dobrý den budeš říkat pořád dokola.
0: Přesně tak, já rád totiž opakuju věci, víš, takže určitě.
1: Takže určitě, ale víš, to zase to velmi slušné, že pořád tak jako hezky zdravíš.
0: No právě, tak náhodou někteří přistoupí k tomu autu, že jo, tam jako zapnou to rádio z ničeho nic, tak tě hezky prostě pozdravím, no.
1: No tak čau třeba aspoň,
0: ahoj,
1: ne?
0: Ahoj,
1: no, dobrý
0: tak...
1: den.
0: Tak já jsem slušný, ne, slušně vychovaný. Oni mě ještě neznají.
1: Ty už se zpátky do školy.
0: Já
1: jim
0: ještě
1: zase,
0: nemůžu
1: že?
0: Tak jako úplně tykat, víš
1: ale
0: jak.
1: No, můžeš, už, můžu, už je pátek, už můžeš.
0: Už můžu, jo?
1: Pondělí si ještě nemohl, ale v pátek už můžeš.
0: Jo takhle, takže jako už jsem jako se zařadil, už, jsem, už jsem jako v té frešácké rodině.
1: Jo, já už jsem si tam teďka přeřadila.
0: Jo, děkuji. Ale už zase jako odpádím pryč za chvíli, jo, takže v pohodě.
1: Tak si to užij aspoň dnes.
0: Budu hodně. Máš všechny moc rád, i tebe. A to jsem si říkal, že po nějakém týdnu, že tě zabiju nebo ty zabiješ mě. A žijeme.
1: Ale ono to po týdnu ještě není. Já si myslím, že by to přišlo, já nevím, třeba zkušební doba, po třech měsících třeba poprvé.
0: Ale ona si mě hezky jako tady už jako uplácí. Teďka kromě kávičky za posluchačské líško, tak aj melounek přinesla, nabídla.
1: No, to já tak dělám. A my si tak s Markem jako nosíváme věci. On třeba udělá doma dobrou pomazánku nějakou, tak mi i donese ochutnat, si mě trošku vykrmuje. To jako umíme si to udělat hezky.
0: Tak to jsi mi ale řekla pozdě, kdybych to jako řekla dřív, tak možná bych ti taky něco připravil. No.
1: To ti mám jako říkat takové věci.
0: A už jsme zase u těch kytek.

0: Just the way you are, Fresh Radio. Ahoj všem, už jsem se to naučil, dobré. Každopádně,
1: výborně.
0: Michaelko, prosím pěkně, je ti teplo?
1: Mně je velmi příjemně, já to říkám opět a znovu, mě ta horka opravdu nevadí. A představ si, že já mám okolo sebe lidi, kterým to taky nevadí. Můj
0: fakt
1: táta
0: jo.
1: Miluje horko. Dneska jsem byla vyzvednout maso pro psy v Bravanticích, říkám té paní, to je hejcona. A víte, co mě to nevadí? Já mám okolo sebe spoustu lidí, kterým to nevadí, kteří jsou rádi, protože za 2 měsíce se zase začne topit, bude topná sezóna a to, co pouštíš, mi nahání hrůzu už teď.
0: No a právě já na to chci navázat, že už jenom zhruba 14 týdnů, no a jsou tady vánoční
1: reklamy. To je prostě úplně
0: všude.
1: Debilní téma, já nevím, proč tohle vytahuješ, zrovna ještě při pátku, to jsme všichni chtěli slyšet. My,
0: no,
1: kteří máme před sebou dovolenou,
0: zeptat.
1: Jo. A ty už nám tady utrácíš peníze za Ježíška.
0: Fuj. No a právě jsem se chtěl zeptat, zda už máš něco nakoupené.
1: Nemám a ani nad tím neuvažuju. A ne.
0: Nemáš.
1: A ne. A už to ne. Vypni.
0: Dobře, ale já tě ještě nechám potrápit.
1: Víš co, ty jsi ještě horší, jak ten
0: protože
1: Mára, už aby se vrátil.
0: Sociologové říkají, že prý údajně teďka je úplně to nejlepší nakupovat dárky, že ještě na to tolik nemyslíš a že prý utratíš méně.
1: Je mi úplně jedno, já vždycky utratím naprosto stejně. Já stejně nevím, kdo co chce, pak to řeším 2 týdny předtím. Já jsem možná tak trošku chlap v nakupování dárku vánoční.
0: Jo tak, dobré.
1: No, pardon.
2: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
2: Marek a Mikaela. Každý den

0: už voláme. Ale voláme. Tentokrát nevoláme Markovi.
1: Voláme výherkyni. Ale se nám to taky zvedne, že? To je druhá otázka.
0: To je jako my to u nás v odpoledním vysílání děláme, takže i když nezvednou a jsou vylosování, tak už to bude...
2: Halo, halo.
0: No halo, halo.
1: Halo, halo, Fresh Radio.
2: Halo.
0: Honza a Mikaela.
2: Zdravím.
0: No krásné odpoledne, Peťo, hele, proč ti asi voláme, co myslíš?
2: O, že jsem vyhrála.
0: Je to
1: dobře,
0: tak.
1: Dobře, správně.
0: 2000 do Parku.
2: Ale děkuju.
1: Tvoje pocity.
0: Hele, já jsem se dívala...
2: Je to boží.
0: Je to boží. Při pátku, že jo? To se vždycky hodí. A dívala jsem se, že máš...
2: Mám dneska narozeniny.
0: Ne.
1: No, tak všechno to počkej,
2: nejlepší. Jo.
0: Tak počkej.
2: Děkuju.
0: Honza ti zaspívá. Jo, pojď.
1: Petra má narozeniny. Pojď. My máme přání jediný. Štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví.
0: Hele, tak to máš úplně s bonusem.
2: Děkuju.
1: To je moje premiéra.
0: Hele, Peťo, já jsem si všimla, že máš dvě děti, už je nějaké asi větší, teda aspoň podle fotky. Tak bereš děti, nebo jdete jenom s manželem sami, nebo s partnerem?
2: Ne, určitě půjdem i s dětma.
0: Jo.
1: Není to škoda?
0: Hele, tak si to moc užijte, klidně nám potom pošlete nějakou fotku nebo videjko, jak si to tam užíváte, my budeme rádi. A hezký víkend a krásné narozeniny. Dobře to oslav.
1: A někde příště klidně zavolím.
0: Ahoj.
1: Jasně, ahoj.
2: Ahoj. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: známá Lady Gaga na Fresh Rádiu.
1: Máš rád Lady Gagu?
0: Já jsem myslel, že jako Lady, jako Lady. No, Gagu...
1: Aha, takže ne. No, to stačí, dobrý.
0: No, dobré, děkuji. No, každopádně, já jsem se tady tebe kdysi dávno jakože ptal, když jsem tady jako přišel.
1: Kdysi dávno, to už jsem zapomněla.
0: No, kdysi dávno, to už jsou tak jako třeba 2-3 dny zpátky, když jsme měli takové jako téma, je teplo, tak třeba jako můžeme říct jako o vodě a tak dál. A ty říká, to je nudné, to nikoho nezajímá. No a já dneska jsem si uvědomil, že je vlastně úplně blbost, že většina moderátorů vždycky říká, je teplo, jděte k vodě a tak dále, protože já jsem dneska vyšel ven. Svítilo mi tam 39 stupňů, no a za 5 minut jsem byl schlustaný tak, kdybych byl půl hodiny naložený ve vodě, takže absolutně to nechápu.
1: Schlustaný čím, prosím tě?
0: Potem, smradem.
1: A teď máš kremu v autě, jsi včera machroval.
0: No tak dobré, ale než ty jsi přijela s tím kafem, tak jsem čekal, byl jsem tak schlustaný, mokrý, ještě se na mě nalepil prach, ještě z domu, co jsem tam zametal, sklep, tak jako... No, takže odteď prostě nechápu pointu, pojďte se schladit, smočit a tak dále, protože prostě...
1: Ty už jsi mokrý byl.
0: Přesně tak. Takže je to úplně zbytečné vlastně.
1: Tak já jsem ráda, že se nepotíš při vysílání aspoň.
0: No to ještě nevíš, protože tady ke mně nechodíš, víš?
1: Ale počkej, ne, tak já jsem hodně blízko a je to úplně v pohodě.
0: Jo,
1: úplně v pohodě.
0: Jo?
1: Vůbec se toho nebojím.
0: Očekáváš mě, jo? Dobře, dobře.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Rychlá rota.
5: A nebo dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Já mám takovou radost, když můžeme dělat radost. A pak je to taková sdílená radost, víš? Já jsem měla tak super pocit z té Petry dneska, jak vyhrála. Ještě, když má ty narozeniny, to tě tak obrovsky potěší.
1: Jo, den tvých narozenin. To je úplně nádherné.
0: No, dnes už toho víc rozdávat nebudeme.
1: My jsme
0: bohužel.
1: Lakomí, že jo? No, dneska už
0: no počkej, lakomí rozhodně nejsme. Udělaný, no. To nejsme.
1: No to je pravda, my jsme něco rozdali, ale víš, jak je to takové, jakože prostě teďka si řekla, už nic rozdávat nebudeme.
0: No
1: prostě
0: nebudeme,
1: stačilo.
0: Tak dneska
1: tečka.
0: Ne už, no a tak ne. Zase v příštím týdnu potom. Co ale budeme rozdávat je třeba možná trošku
1: dobrou náladu,
0: humoru.
1: Ano, přesně.
0: Dobrý humor. A taky,
1: budeme říkat taky dobrý den možná, že jo?
0: To si myslím, že už nebudeme, jinak ti vypnu mikrofon. A
1: nemůžeš, protože jsem u něho já.
0: No, já mám ruku jako ta, no vidíš.
1: No,
0: nevím je to.
1: Co, no ale
0: Ježíši, no ta Ježíši, přece. No, ta. Jak se jmenovala? Ta
1: nevím,
0: čarodějnice.
1: Nevím vůbec.
0: Ta s tou rukou.
1: Nešahej mi tady.
0: Pane bože, ta pohádka. Česká. Hej, tak to je
1: no,
0: marné. Černocká tam hrála.
1: Saxána, to
0: no, to tak? Jsem já, jasně, jo. Takhle ti to tam vypnu. A v další hodině se taky mrkeme na to, co ty pro nás chystáš v tvojí víkendové rubrice.
1: To je pravda, protože já zítra ještě vysílám, no a pozítří taky.
0: No, no a na to se těším.
1: Jo, fakt?
0: Jo.
1: Já ti tak nevěřím.

0: Normálně představ si, Michalko, že se nebourá, je klid, je pohoda, je klídeček, úplně jakože lačes. Akorát tady trošku jsou aktivní jiní lidé v takových hezkých autíčkách. Bílá oktávka na Polaneckém naproti Strabagu, jo? Tak si tam dávejte pozor.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Ladíte Fresh Radio 886-103-6065 FM a taky víte, že nás slyšíte i v různých digitálních podobách. A
1: ať už na dabu, v aplikaci, na nějakých dalších aplikacích rádiových, prostě všude nás naladíte,
0: prostě
1: klidně i na Marsu.
0: Všude, my zdravíme i do Norska, tam víme, že nás taky poslouchají. A já mám na tebe takovou zase otázečku. My jsme se tady bavili o tom, že ty nemáš moc rád pohádky, nemáš o nich přehled. Ale jaký je třeba film, který jsi viděl úplně nejvíckrát? To si vybavíš?
1: Hele, já, co se týká seriálu, já bych to začal takhle.
0: Jo, takže tak, jsi spíš seriálový typ.
1: No, dalo by se říci, tak jako já mám strašně moc rád comeback, to prostě je tady jasné. Miluju Simpsonovi, co se týká Simpsonu, ty mám taky skoro všechny série spuštěné a dokonce si pamatuju právě i obsah mnoha dílů, hodně dílů všeho možného. Comeback třeba skoro, no, minutu po minutě nemůžu říct, ale jako třeba, co se plus minus děje v úseku 5 minut, tak jako ano, jsem schopen říct.
0: Ej, já jsem tohle neviděla, možná jednu nebo dvakrát jsem to viděla, to jsem jako nezvládla. Simpsonovi, jo, ty jsou super. A já mám nejvíc asi zhlédnutí Pána prstenů.
1: To jsem neviděla ani jednou.
0: Ježiši Maria, s kým se to bavím tady.
1: No, ale jako co se týká jiného.
0: Počkej, ty jsi fakt neviděl ani jednou Pána prstenů?
1: Ne. Normálně to říkám tady na
0: já
1: rovinu.
0: Já asi neznám všem, člověka, všem, který by neviděl Pána prstenů.
1: Jo, tak se zeptej moje přítelkyně, ta je na tom úplně stejně, takže v klidu, jo.
0: Takže jste dva. Kdo neviděl Pána prstenů?
1: No, možná jediný v republice, ale je to pravda, no. Ne, ale jinak, co se týká dalších těch filmů a tak dále, já na ty filmy vůbec nejsem. Normálně mě to nebaví, já si pamatuju maximálně 22 Jump Street, ale co se týká obsahu, tak jako neřeknu, možná si pamatuju ten název. Vím, že se tento týden byl na Odyssey, to si taky pamatuju, možná ten obsah ještě řeknu, ale co se týká jako dalších filmů, ne, pohádky už vůbec ne. Tady už mi píše jeden posluchač, ty jsi divný, Honzo, těší mě, ano, jsem to já. A myslím si, že tak bych to asi nechal, abych byl polodivný.

0: Prm, prm, prm, to jako možná zvládnu, ale tam je spíše problém v tom, že já se bojím elektřiny. V té zdi může být elektřina. Chápeš to? A navíc na té druhé straně je koupelka. Já se bojím, že provrtám to do koupelky.
1: Tak ale to zase mi neříkej, prosím tě, že nejsi schopný navrtat malou hmoždinku a bojíš se, že to provrtáš
0: tak
1: do koupelny.
0: Tak možná jo, ale víš jak, no, můžeš vrtnout dál, víš jak.
1: Co byste jako mu poradili?
0: Mě je 26 let no. A prostě já se stále ještě učím takovéto věci.
1: A máš někoho, kdo tě to naučí?
0: No tak teďka asi umí, no.
1: Jak asi umí, tak musíš říct, tačko, já, to pojďme tady naučit. To je základ.
0: Jenom prosím tě,
1: jestli ženská bude umět navrtat poličku.
0: No to a... ona umí, ona je z baráku totiž, víš, ona se do všeho hrne, ona aj skládá všechno a říká, no. Dobré, já ti pomůžu, víš co, radši to složím sama. No, ale to je zase
1: k čemu tě má, ale v tom případě?
0: Nevím, asi na to, aby se s tom mohla bavit, nebo já nevím, no.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kdy už tam budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio.
2: Jsme metropolitní rádio. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: No vyjádři se. Dostal jsi tady návod, myslím, že to byl on-list-čík, kdo ti to poslal. Jak máš postupovat v případě, že bys potřeboval navrtat, jsou na to poličku nebo cokoliv, jsou na to pomůcky, jak zjistit, jestli v té zdi je nebo není prout?
1: Jo, no on tady přímo poslal i hlasovku on-list.
2: Honzo, a víš, že existují takové vymoženosti, které jsou schopné ti říct, zda je ve zdi kabel, či trubka, nebo něco takového.
1: Jo, jo, to já je znám, to je jako v pohodě tyhle ty vymoženosti, to je jako v pohodě, dokonce tady mám i odkaz, co to přímo je, on je to přímo nějaký jako stroječek, který se jako najede v rámci kabelu, on to zapípá, zahlízá nebo tak, jenže já jsem to na současném bytě taky používal, já to znám, taky jsem si to koupil a normálně ona mi kvičela celá zeď, jo, takže já nevím, že buď jsem divný, já nebo ten stroj, nebo prostě kabely jsou všude, nebo to prostě nefunguje. Funguje, jo, ale prostě u mě v bytě současném je tam divné napětí a od té doby se bojím, protože jsem vrtel a fakt jsem hodně dupinkou tak jako cvakal, doslova mi lepilo.
0: On cvakal dupinkou, tak dupinkou to nedělá, já mám pro tebe jednu dobrou radu, jo?
1: Ježiš, no povídej.
0: Ty radši prostě fakt nevrtej. Do ničeho.
3: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Milý Honzíku, my taky víme, že vysíláš o víkendu, že máš TikTok. Jaké jsou teďka novinky a co nás čeká o víkendu teda v tvém pořadu?
1: No prosím tě, čeká nás to velice spoustu, fakt tam mám skoro 10 témat, ale jedno z témat, které bych chtěl s tebou probrat, je...
0: Se mnou, jo? Já nejsem, no, jako, nejsem od technicky
1: ale
0: zdatná,
1: ale je to možná fajn, protože možná doma by si to chtěla, protože já nevím, jak teda. Ty úplně, já jsem celkem trošku závislejší na sociálních sítích nebo na nějakých různých aplikacích na telefonu, prostě z ničeho nic jsem tam na ní strašně dlouhou dobu. Nejlépe, když hned vstanu, rozlepím oko, je 7 hodin ráno, řeknu, hele, podívám se jenom, co je novinku, pak zase jako půjdu spát. No a rázem je skoro 8:30 a já jsem furt v posteli, jo, a ani jsem nic jako neudělal. No a ona právě vznikla, budu to v TikToku řešit, taková krásná aplikace, která je spojená s takovým čipem vypadající jako klíč. Mm-hmm. No a cílem toho je, že ty ten klíč dáš někde úplně do háje, ideálně na druhý konec baráku, bytu a tak dále. No a když chceš otevřít danou aplikaci, tak se musíš prokázat tím čipem, to znamená, musíš to přiložit ze zadu telefonu. A to je věc, kterou my tam budeme řešit, že je to opravdu skvělá věc, protože kdo je ten dobrý člověk, který by chtěl se podívat na sociální síť, ale jít přes půlku baráku, jenom aby si to otevřel. To už si rozmyslíš, že si tam chceš žít a myslím si, že to mnoho lidí nebude dělat. A teď tak jsem někomu to... ani nepustil ke slovu.
0: To vůbec nevadí, já tě jako poslouchám a říkám si, jestli není lepší mít jako trošku pevnou vůli.
1: No, protože ale já si ten, třeba kdo o víkendu... tu pevnou vůli nemá, což jsem třeba i já.
0: Jakože to o sobě víš prostě.
1: Jo, já to vím, já jsem s tím, že to ví hodně velké okolí, že já když jsem na sociálních sítích, tak tam jsem velice dlouho, ale tak to je tím, že se podíváš, co je tam nového, co je takové zajímavého, potom tam vidíš na jedno 15-minutové video na YouTube a už to zase máš delší a tak dál. No prostě chci být furt v přehledu, já to beru tak jako, že se sebe vzdělávám a sebe informuju. No,
0: takže akorát... ty sám na sebe musíš ušít boudu s nějakým klíčem, aby ses prostě nedostal na sociální sítě, jo?
1: Ano, přesně tak, ale mnoho lidí to chce, proto to asi vymysleli, no.
0: Tak asi jo. Já nevím, no, jako mně to přijde úplný, jako, úplná šílenost, už jenom, že to můžeš nastavit v telefonu, dát si tam nějaký limit na ty sociální sítě, udělat si to vlastně jakoby...
1: No dobře, ale ty to jenom odpinkneš OK a zase tam můžeš být dál, víš? A tady prostě se to donutí, že musíš prostě.
0: Hele, ale víš co, mě teďka napadá, že by to byla úplně super věc třeba pro tvoji přítelkyni, jakože za odměnu třeba, víš?
1: Jako dost, zlato,
0: že ti ten klíč prostě, no, že ti ten klíč dá jenom v momentě, kdy třeba doneseš právě ty kytky.
1: Jo tak.
0: A nebo kdy ti to večer třeba šlo, nějaká partnerská povinnost, jinak máš Honzo smůlu.
1: Utrum.
2: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak co myslíš, jsou tam nějaké nehody, bouračky
2: nebo ne? Já si myslím, že nějaké ťukanečky už tam budou, ale nechávám to na tobě, ty do toho teďka
1: tak,
2: vidíš.
1: Tak aktuálně teďka, když všechno aktualizuju, tak nevidím vůbec nic. Takže je to
2: a
1: dobré,
2: to je dobrá
1: jste úplně
2: zpráva.
1: Šikovní, nebouráte, asi dobře ladíte Fresh Radio, bavíte se a u toho dáváte i pozor na cestách, takže úplně ideální.
2: Myslíš, že máme na ně dobrý vliv?
1: No samozřejmě, my dva úplně ne.
2: Jsem si to taky říkala, že by to tak mohlo být.
1: Takže to prostě jeden na jedno.
2: A dneska je pátek, že Friday Mix v podání Lumíra Moškovského, takže na tohle se můžete těšit. No a my dva se loučíme.
1: No, my dva se loučíme, ty
2: neplakej.
1: Už opět zase v pondělí. Já v pondělí už nebudu, já jenom budu mít víkendový pořád.
2: Ale já ti chci říct, že jsi byl moc šikovný. Že ti to šlo, že to bylo fakt příjemné.
1: Opravdu to byla pro mě premiéra takhle dlouho vysílat ve dvojici. Měl jsem tady dva záskoky akorát za ten rok, co tu jsem a s tebou jsem si to nesmírně užil. Fakt jsi skvělá.
2: Tak já doufám, že to bylo hlavně v tom pozitivním, že mi na mě budeš vzpomínat v dobrém a já si myslím, že se určitě
1: já
2: ještě potkáme.
1: Já i na posluchači budu
2: vzpomínat v dobrém, že jo?
1: V dobrém, protože oni byli skvělí.
2: Podívej, už ti píšou, byl šikovný. No, fakt, ano, je to tady. Podívej se.
1: Děkuji.
2: Honzi, ty si už dovolenou. Já vím, že taky odjíždíš.
1: Ano, odjíždím úplně krásně, protože jedu do Londýna. Tam má být hlavně chladněji, má tam být nějakých, já nevím, kolik stupňů, 25, 26, takže to bude fajn na procházky, nemá pršet. Akorát potom se letáváme ve středu do Dublinu, jestli tam náhodou někdo je, můžete klidně ještě napsat. Akorát tam už má jako pršet a má tam být maximálně do 20 stupňů 19, takže dokonce teďka ještě bojuju s tím, jestli se nemám vzít bundu.
2: To si určitě vezmi, to ti doporučuji. Budeš na mě potom vzpomínat, řekneš, že je tam Michaela, mi to říkala, ať si vezmu tu bundu.
1: No, tak asi jo.
2: Budu se těšit příště, děkuji ti za celý týden.
1: Taky,
2: no a milí
1: děkuji.
2: Posluchači, my se zase slyšíme v pondělí a mějte super víkend.
1: Ahoj! Fresh.

Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Fresh. Rádio.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara. It's Friday, then.

ke brněnský DJ Mackie Martin. V roce 2009 vydal tenhle single pod labelem známého to producenta, jehož přezdívka je Dinis de Minis. A víte co, v Evropě se mu vedlo výborně. Stejně taky na všech ostravských rádích. Teď už ale právě Dinis de Minis.

Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM. Changes in my life.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Oslavit výročí svatby stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
14: No, super.
15: Co no super?
14: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
15: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
16: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
16: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
16: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
16: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
17: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.

už mý oblíbenci. Říkají se ty Housekeepers, ty se berou House útokem. Tady je jeden z jejich velkých dalších, jmenuje se Runaway.

Dnes se vám ve Frajdy Mixu slyšíme nakládat muziku, která je z počátku tohoto tisíciletí, kdy se hrál výtečný vokálový nebo piano housík. Jako je tomu v případě i této melodie. Tohle je nahrávka piano s podtitulem Back to Santa Lucia. Holandský DJ Olaf Pasovský, naprosta nádhera, naprosta parádička.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Rádiu.
1: Krásný horký letní podvečer vám přeje z Fresh Rádia a pořadu Party DJ Patrik Diamond. Dneska mám pro vás přichystanou lahutku, přichystal jsem si pro vás Summer Megamix, mám nachystaných asi 40 songů, které musíme zvládnout za hoďku, takže takový pořádný mix na letní tancovačku. Pokud se vám mix bude líbit, tak celý bude nahraný na Soundcloudu Fresh Rádia jako i ty ostatní minulé, takže neváhejte, nabíhejte, můžete si pustit zpětně všechny, nejenom moje mixy, ale i mých kolegů. No a my jdeme na to. Ty největší letní hity v jednom velkém megamixu.

0: Bobstruck, and that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and make sure that you're following us on all of our socials at Spinning Records and at Spinning Sessions to stay up to date with all the newest releases, guest mixes, and everything happening across the label. We'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: DJs.
1: Spinning Sessions.
3: Fresh Radio.
4: Fresh Radio.
3: Nezeš, buď fresh.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Letní rande stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
12: My už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
14: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
15: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
16: Ty vogo, T-Rex!
17: Kde?
18: Tamhle!
17: Ten má ale klapy!
16: Je, tam je dinosauří mláďácko!
18: Mimino Stegosaura!
17: On chodí!
19: On je živý!
16: Hoši! Velké řeště s prulískami!
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
18: A dívejte, tam je ten velký!
20: Ten má krk až do nebe!
15: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
21: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

FM nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Raz, dva. Jo.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.